0: Noc plná hvězd.
1: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, to je... Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne... Promiňte, to jsem zase sáh vedle, to je zase družstevní den, já to mám... Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazi. Šťastná to paní. Kam šlápla, tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Pardon, na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne, pokrejváč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věra triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, byl v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt? Zadřel písty prvináčkem. Monterovi opravně nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, teď je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit v zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. Aby spousta žen nemohla pracovat na dvě směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí. Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor. Ano. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mohu směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uzdal.

0: noc s hvězdou.
1: Audio Story uvádí.
2: Jaroslav Hašek, povídky.

Nemravné kalendáře. Velitel policejní stanice Aleš nudil se od 9:00 večerní, kdy přivedli posledního opilého do separace, až do 1:00 v noci. Vzpomínal, jak vydrží do 6:00 do rána, nežli ho vystřídají, sedět nad akty, nad žurnálem, když právě dnes mizernou shodou událostí mají na strážnici službu strážníci, kteří neumějí hrát filky. Prozatím lehl si na postel, zapálil dýmku a hovořil o politice. Strážníci, ležící kolem na postelích, poslouchali zbožně, poněvadž nebyli definitivní. Rozhodně, ať se nikdo nemýlí, že trojspolek vydrží, trident a triest způsobí jednou obtíže. Vzdychl a hledal zápalky, když mu je podali, zapálil si a prohlásil, že v Miláně i v Turíně, ba i v Římě při každé příležitosti zapalují rakouský prapor. Jeho rozčilení stoupalo a mladý strážník Pavelka zatím usnul a počal pískat nosem. Velitel ho vzbudil a křičel, že zápletky jsou před dveřmi. Kdo je rakouský občan? Do dveří vstoupil strážník Dekl, vracející se z ulice, a hlásil raport. Pan Aleš mrzutě vstal z postele a přejímal raport. Ich meldig horsam nix neues. Pikantní kalendář konfisciert. Sebral jsem 120 výtisků. Úřední výraz zmizel v tom okamžiku z tváře Deklovi a usmívaje se vítězně poznamenal. Velmi velká prasectva, pane Vachkomandante, moc krásné věci, obrázky, takové svinácké až radost. Položil balík na stůl. V tom okamžiku přestal se velitel policejní strážnice nudit. Daj sem to svinstvo. Policejní strážník rozbalil balík, podal jeden exemplář konfiskovaného spisu veliteli, kolem kterého se shromáždili všichni strážníci. Hergot, řekl jeden upřímně, dívaje se na titulní obrázek, ta jsou stehna. Vidíte, pravil velitel, na to se má mládež dívat. Mládež škole nedorostlá. Hlas jeho zněl měkce. Panečku, ta druhá tady na obrázku, vem čert, její oči je úplně nahá. A panečku, řekl policejní strážník Dekl, dál jsou teprv pěkné věci. Tohle taky není zlý. Nepovídaj, člověče, vedle ten obrázek je hezčí a živější. Předně má ta ženská plnější boky a neleží také špatně na pohovce. Darebáci, tohle se osmělí kreslit. Jen si přečtou, pane Vachkomandante, tu básničku pod tím, ta také není špatná. Dobrá je, ale dvojsmyslná. Nestydatí lidé, že to napíšou a dají do tisku. Děti jdou do školy a hltají tu hromy, jak se to jmenuje. Pornografie, pane Vachkomandante, doplnil strážník Pavelka. Hrozné věci, ale dobré, řekl strážník Míka. Tyhle kalhoty jsou dobře podány. Tip také není zlý. Líbím se ti v kalhotech víc nebo bez kalhot, drahoušku? Myslím, že bez kalhot, co myslíte? Obrátil se velitel strážnice k strážníkům vesele. Co si ti svináci nevymysleli? Dovoluji si upozornit na předposlední straně, pane Vachkomandante, tu baletku v lázni. Nejen, že je úplně nahá, ale sluha podává jí prostě radlo. Dobré to je. A povídám, bez milosti konfiskovat takové věci? Myslím, že když se obejdou všechny trafiky, že se najdou ještě jiné věci. Pan komisař Peroutka bude mít zítra radost. Poslušně hlásím, pane komisaři, včera podle nařízení byly po trafikách konfiskovány kalendáře oplzlého obsahu. Přináším jeden exemplář. Zvláště dovolím si upozornit na předposlední obrázek. Baletka v lázni, pak ta ženská na pohovce. Titulní obrázek nejenže obsahuje také přestupek proti mravopočestnosti, ale myslím, že se to bude líbit panu vrchnímu komisaři. Dovolím si přinést nahoru také jeden exemplář. Račte si laskavě dáti pozor na nestydatosti zatržené modrou tuškou. Je to jistě na pováženou. Pěkné oplzlosti naleznete bez

Hledání všude, kde jsem strany založil. Báječné svinstvo račte najít na stránce 30. A výborné jsou intimnosti z harému. Nejenže text obsahuje hrubé přestupky proti mravopočestnosti, ale je provázen také velmi pěknými obrázky. Holčičky mohamedánské leží na tygřích kůžích a hlídá je chudák eunuch. Člověče, řekl komisař Perůtka, prohlíže je obsah. Tohle musíte ukázat také našemu Radovi. On se rád na takové věci dívá. Kalendáře měli úspěch. Dva si vzal vrchní policejní komisař a tři pan Rada. Koncipisté si vzali po jednom. Ostatní rozebrali na policejním ředitelství. Policejní strážníci slídili horlivě po nemravném kalendáři. A právě tím, že četba tato nedostala se do rukou nepovolaných, byla mravnost veřejnosti zachráněna.

0: noc plná hvězd.
1: Haló, slečno, pojďte sem. Fakra. Naměla antre. Podívejte se, můžu se vás na něco důležitého zeptat? Co proti mě máte?
2: Nic.
1: Tak to je fajn. Nechtěla byste se mnou kamarádit? Já se jmenuji Prokop. Ale můžete mi taky říkat Prokůpku. Nebo Prouky.
2: Prouky, jo.
1: No, já jsem doktor. Doktor práv.
2: Jo. Já se jmenuji Věra, já jsem zpěvačkou. Zpěvačkou písní.
1: Aby se mi hodilo, já taky. Dělám do zpěvu, jo? Nemohla byste mi dávat hodiny? Teda hodiny s kukačkou.
2: Mohla. Můj tatínek je kukačkovej hodinář.
1: To je blbý sakra. Škoda, že není přesejpací hodinář. Víte? Mně se totiž zastavili hodiny, přesejpací hodiny, a ne a nejdou.
3: Hejte, a obracíte je takhle zhůru nohama někdy?
1: To nemůžu, to by se mi nahrnula krev do hlavy.
3: Ne, já myslím, jako kde máte písek?
1: Na dvorku haldu. Ale to víte, já už si teď nehraju. Nemám tolik času.
3: Já myslím v těch hodinách, kde máte písek, nahoře nebo dole?
1: Uvnitř.
3: Uvnitř, nahoře nebo uvnitř, dole?
1: Uvnitř, dole. Vole.
3: To je jasný, tím pádem, poněvadž ten písek musí být nahoře.
1: To máte marný, tam se neudrží.
3: To je právě v pořádku, poněvadž jak ten písek padá, jo? Jak, když písek padá, tak hodiny jdou.
1: No jo, ale začne padat sníh a hodiny se zastaví. To se mi právě stalo. Začal padat sníh a...
3: Uvnitř začal padat sníh?
1: Ne, uvnitř padat nemůže. Venku začal padat sníh. Uvnitř nemůže.
3: Jak to, že ne? Jak to, že ne? Já mám doma třeba těžítko, upomínkovej to předmět ve tvaru koule. S tím, když se zatřepe, tak jo, tak uvnitř sněží. Skutečně.
1: Ještě nám vykládáte, že se tam chodíte koulovat.
3: Já něco vím. Já vám znám pána jednoho a ten má přesejpací hodiny a v nich má místo písečku železný piliny. Jo? Rozumíte, on, když mu to takhle dojde, tak on se s tím nemusí obracet. On na to položí magnet a ten píseček se musí vzhůru.
1: A propo, nechtěla byste mi dávat hodiny?
3: Co, kdo? Já, jestli bych vám nechtěla dávat hodiny? To bych byla pěkně blbá. Kdybych měla nějaký hodiny, tak bych si je nechala.
1: Ne, tady byla taková jedna krasavice, jak do mě hučela. Je pořád prouky sem, prouky tam.

si dejte pozor, ať po vás neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost tož

na streamu, dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek. No

0: na počátku neděle a vysoko jsou anděle.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní-Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
2: Chápu, děvenko, chápu.
1: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
2: 38 let, děvenko,
1: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
2: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
1: Prosím vás.
2: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No.
1: Chodí tedy pozdě domů.
2: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
1: Ale já už ale skutečně nevím proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
2: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko.
1: Ne.
2: Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
1: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
2: Nebije.
1: Nehrdlí,
2: kde pak?
1: Nepije.
2: Počkat, to já nevím.
1: Jak to, že to nevíte?
2: No, když on Moutelík před 38 lety...
1: No?
2: Odešel z domu a ještě se nevrátil.

Ale vrátíme se zase tam, kde jsme začali. Do Mariánských lázní. Jsme v nich. Je červen. Modrá obloha bez mráčku. Je červen. Uprostřed lesů všude kolem kvetou louky. Je přece červen. A ulicí mezi budovami lázeňských ústavů a vysokými javory a buky jde paní. Je drobná, malá, daleko ještě menší vedle těch třípatrových budov, vedle těch mohutných stromů, ale kolem ní jakoby vlála křídla prostoru a výšky. Tak jsem jí tu vídal, tak jí tu vždycky budu vídat, jak středem ulice nesoucí jméno její velké lásky ulicí Chopinovou kráčí svým krůčkem královen, které, i když obklopeny houfem, byly vždycky sami. Paní Eliška. Jde možná na nákup, jde za nějakou všední starostí své domácnosti. Tak jsem jí tu vídal, tak jí tu vždycky budu vídat, jak středem ulice nesoucí jméno její velké lásky ulicí Chopinovou kráčí svým krůčkem královen, které, i když obklopeny houfem, byly vždycky sami. Paní Eliška. Jde možná na nákup, jde za nějakou všední starostí své domácnosti, jde

hráli na klávesnici klavíru. Věděl jsem, že hrávala, hře učila. Byla výbornou klavíristkou, měla četná vystoupení veřejná. Znal jsem také z mnoha večerních posezení u nich, jak se měnila, kdykoliv byla řeč o hudbě. A jak ta křídla, vznášející se kolem ní vždycky, se náhle rozevlála a jak ten prostor mezi nimi se náhle rozsvěcoval. Jak zněl. Paní Eliška Kubátová, jejíž muž, primář Karel Kubát, pracoval v Mariánských Lázních snad 35 let. Bohatýr života a práce. Muž, na nějž myslím nad slovy Williama Saroyana. Muž, kterého William Saroyan snad těmi svými slovy přímo mínil. Naučte se zhluboka dýchat. V skutku vychutnávat potravu, když jíte. A v skutku spát, když spíte. Dejte si co nejvíc práce s tím, abyste doopravdy ze všech sil žili. Smějte se jako ďábli, když se smějete. A rozhněváte-li se, hněvejte se dobře. Dejte si práci být živi. Tak jako tak dost brzy umřete. Kdykoliv o něm paní Eliška vyprávěla, říkávala Kubát. Nikdy jsem neslyšel, že by ho ve svém vyprávění nazvala jeho křestním jménem. Kubát, říkala. Mně se to líbilo. Když Kubát, začala paní Eliška svou vzpomínku, slavil padesátku, to byla velká sláva. A na polomu se sešlo mnoho lékařů, aby mu připili. Aby mu připíjeli. Primář Kubát, pokračuju teď, jak vidíte už za paní Elišku, měl tehdy starou černou pragovku, takový typ snad z roku 25, a tím vozem jel tehdy se svou ženou na polom. Tenkrát to byl hotel, dnes je to domov důchodců a je to, pokud to neznáte, v lesích, dost daleko nad Lázněmi. Připilo se, připíjelo se, co bychom si vykládali. Dovedu si to představit, protože vím, čím byl pan primár svým kolegům, svým známým. Tak tomu bývá. Muži si připíjejí, noc plyne, nikoli od minuty k minutě, ale od číše k číši, a ženy to vidí trochu jinak. Paní Eliška myslela na zpáteční cestu, na cestu tím starým černým vozem, na cestu lesy a kolem jezírka. Já věděla, vyprávěla mi 15 let potom večeru, že Kubát se mnou do toho jezírka vjede. Já jsem se v tom jezírku už viděla. A tak jsem se obrátila na jednoho z našich přátel. Pane doktore, máte mne rád? Vážíte si mne? To jsou slabá slova, paní Eliško, řekl ten lékař. Pro vás bych udělal všecko na světě. Tak pojďte se mnou, řekla mu paní Eliška, a rozmlátíme Kubátovi auto. To snad nemyslíte vážně, to přece nejde. Dobrá, řekla mu paní Eliška, tak já si najdu někoho, kdo si mne opravdu váží a kdo to pro mne udělá. Tady ten doktor prý už jaksi zaváhal. Rozbít auto? Ale proč? Proč? Protože, řekla paní Eliška, nechci skončit v jezeře. A protože je vyloučeno, aby Kubát tu zatáčku tam vybral. No, to ovšem byl důvod. A tak se ti dva vypravili před polom, kde stála zaparkována ta stará černá pragovka. Oba jsme se v tom moc nevyznali, vzpomíná paní Eliška, ale on vytrhal nějaké kabely z motoru, já vzala klíčky od dvířek a od startéru a zahodila jsem je co nejdál do lesa. Padesátka je velký okamžik. Primář Kubát byl velký muž a velké popíjení bylo tedy na místě. Když potom přišla chvíle odchodu, vzpomíná paní Eliška, s úsměvem plný měhy a Kubát přišel ke svému vozu, pochopil, že je to moje dílo, ale mlčel. Odvezl nás tedy ředitel hotelu a Kubát mlčel, mlčel celou cestu. Teprve před naším domem, když jsme zastavili, promluvil. Řekl mi, jdi domů, Eliško, já tam jedu zpátky. A bylo prý tehdy převelice těžké ho přesvědčit, že tam už nikdo není, že večer i noc skončili a že nadešel čas spánku. Tuhle historku jsme natočili kdysi pro pořad brněnské televize a dokonce dvakrát. Jednou ji vyprávěla paní Eliška, po druhé primář. Jeden o druhém nevěděli. A až do vysílání se nám podařilo jim utajit, že v tom pořadu vlastně vystupují oba. Smějte se jako ďábli, když se smějete. Nemohu přece říkat, že paní Eliška se smála jako ďábel. Neodpovídalo by to pravdě, byla to bytost křehká, laskavá. Ale smála se tak, jak se jen málo žen dovede smát. Naplno.
nahlas. To nebyl onen společenský smích některých hostitelek,

ji nasazují ve vhodné chvíli, či ve chvíli, kterou za vhodnou oni považují. Smích ovládaný, způsobný. Ne, na její smích nemohu zapomenout. Slyším ho znít, slyším ho vybuchovat, slyším ho tryskat jako vodu splavu. A znovu cítím, jak zaplavuje i mne, jak mne strhává jak šťastný proud a jak i mne učí veselosti srdce, která je něčím jiným, něčím víc, než veselost mozku, rozumu a jejich výmyslů. Učila mne toho víc. Oba mne učili. Jak žít s tím druhým. Že každý život s kterýmkoliv druhým není jen procházením kvetoucího sadu, ale zmáháním těžkostí, příliš často i bolestivým střetáním a trpělivým napravováním pohmožděných míst. Můj velký dluh. Slyšel jsem přednášku primáře Kubáta o Mariánských lázních. Jen jednu z přemnohých a jenom jednou. Slyšel jsem tuto jeho přednášku, při které fakta o chemickém složení pramenů střídal s anekdotami a soustředěný úžas posluchačů s řevem jejich smíchu. A říkal jsem si, měl bych s ním o tom napsat knížku. On by ji měl napsat. Já bych mu kladl otázky, on by mi odpovídal a tak by vznikl takový rozhovor lékaře s pacientem, protože v tom byla jeho síla největší. A že za ta léta přijal tisíce nejrůznějších pacientů. Přijal. To nikdy nebylo jen přijetí, jen přijímání. Vyslechnutí, poklep, změření tlaku, zjištění váhy, úkony běžné kdekoliv a všude. To bylo přijetí. To jste se ocitali v jeho rukou. On vás do nich bral, dovedl vás držet. Držet. Někdy jak v obětí. A jindy, když to bylo třeba, tvrdě. A taky jeho oči byly takové. Plné smíchu. Když byl na smích čas a k smíchu důvod. Když smích stačil, či mohl dokonce pomoci. A jindy plné příkazů, když bylo hůř. Vzpomínám, jak mne jednou ve své ordinaci prohlédl a povídá: podívej se, Mirečku, říkal mi tímhle dětským jménem, kdykoliv chtěl, abych zbystřil pozornost. Podívej se, ty teď na nějaký čas vynecháš alkohol a včetně piva. Vynechám, primáři, řekl jsem poslušně a nerad. Tykali jsme si. Nabídl mi to už dávno, ale říkal jsem mu vždycky primáři. Ty, primáři. A večer dodal, přijď k nám. Eliška udělá kuře s nádívkou. Věděl jsem předem, jaké to bude kuře. Nejlepší kuře světa. Kuře olympijské, kuře na zlatou, kuře hodné Nobelovy ceny. A když jsem večer zasedl s ním za stůl, nalil mi francouzský koňak. Co mi to dáváš, primáři? Dneska ráno si mi přece říkal, že musím vynechat alkohol a včetně piva. Ovšem, že musíš, řekl primář. Od zítřka. Tak na zdraví. Sám jednou ležel v pražské nemocnici s infarktem. Bylo mu tehdy 55 let. Vezli ho výtahem z druhého poschodí dolů na elektrokardiograf a po skončení záznamu se vracel na svůj pokoj. Pěšky, protože výtah se někde pozdržel. Na schodech ho potkal primář oné nemocnice. Kde jste byl? Na EKG, pane kolego. A vy s infarktem jdete s EKG pěšky dvě patra? No to je sebevražda. V té chvíli si všiml, že primář Kubát má v ruce zapálenou cigaretu. A kouříte? No tak to je sebevražda dvojnásobná. Já, pane kolego, řekl primář Kubát, umřít ještě nemůžu. A na EKG nevěřím. Prosím vás, a na co pak tedy jako lékař věříte? A primář Kubát odpověděl: na jednu cikánku. A ta mi uhádla z ruky, že nemůžu umřít dřív, než mi bude 80. Někdy se zmýlí přístroj, někdy člověk. Ale nemohu, nechci odpustit té cikánce, že se zmýlila skoro o 10 let. Stýkali jsme se s primářem Kubátem po řadu let, obyčejně v tom červnu. Jenom jedno léto jsem vynechal, byl jsem v té době na půl roku v Kanadě. A tam jsem se z dopisu své ženy dozvěděl, že panu primáři museli amputovat nohu. Lekl jsem se toho a bál jsem se toho příštího setkání. Ale bylo stejně krásné, šťastné, bohaté jako kdykoliv předtím. Jeho okolí, včetně lékařů a rehabilitačních pracovníků, nestačilo žasnout.
Jaká síla zvedla tohoto vážně nemocného muže, naučila ho v neuvěřitelně krátké době užívat protézy a přivedla ho zpátky do jeho ordinace v léčebném ústavu Svoboda v domě krásného jména Palladio. Začali mu říkat železný dědek a říkali mu tak s úctou, láskou, obdivem, s pocity, které jen málo kdo k málo komu chová. Stará černá Pragovka zmizela. A pan primář Kubát jezdil od svého bydliště na své pracoviště, což byla vzdálenost jen asi 300 metrů, v takovém tom vozítku, kterému se říká motorizovaný deštník. A v zimě ho pracovník tohoto ústavu převážel na saních. A dál přijímal své pacienty, dál je bral do svých silných, něžných paží a dál halasivě vítal svoje pacientky. Ahoj, krasavice, pojď dál. A moje obavy i počáteční rozpaky rozbil hned při vstupu. Vstál, vyšel mi vstříc a povídá, tak co tomu říkáš, že mám státní nohu? Učil mne mnohému. Naučil mne také, že člověk po ztrátě nohy musí jít dál. Učil mne, že život nemá jenom jedno těžiště. Že přijdou chvíle, kdy těžiště je nutno přenést, sebevětší tíhu vyrovnat, opřít se jinde o něco jiného. Vytvořit si těžiště nové a jít. Jít. Kdykoliv mluvil o svých lázních, rozezněl se jimi a on jím. Zněl jimi jako harfa, jak rozhoupaný zvon, jak šťastný faun, jak vítr v korunách, jak třesk dvou číší při přípitku. Byl tvůj, mé milované město. Zůstaňme jeho. Ty...

0: noc s hvězdou.
1: Co to bylo? Jestli to nebyli vlci?
2: Vlci v gramofonu, to je blbina.
3: Nebo Drákula. Nebo jestli...
2: Co?
3: Nebo jestli...
2: No?
3: Mám to říct?
2: Sválně.
3: Já to řeknu, ale budeme se bát.
2: Nešť.
1: Jestli to nebyl duch.

Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

Láhev se vrací, jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy. Konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
1: Na stránkách akademie
2: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám.

maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou. Hledám vojavku s

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát. Potom sukně cíp narovná u kolem škol.

0: noc s hvězdou.
1: No, tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvisihák.
2: No. Poklonka. Poklonka, pane komisaři.
1: Dobrý den, posaďte se.
2: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
1: No ne, jen se posaďte.
2: Jo, tak abych vám nevynes paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
1: tak moment.
2: To bylo tak.
1: Moment.
2: Prosím.
1: Nejdřív projdeme to nacionále.
2: Kam?
1: Vaše nacionále.
2: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionále.
1: Proč bysme měli jezdit do internacionálu?
2: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
1: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisia.
2: Ne, no tak sláva, vidíte. A stará už doma gruntuje.
1: Jak to gruntuje?
2: No čeká domovní prohlídku.
1: Prohlídku?
2: No.
1: A proč?
2: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
1: Ženatý?
2: A jak, milej pane zlatej?
1: Jak to a jak?
2: No to se porád říkalo, že v socialismu bude člověk svobodnej a já jsem porád ještě ženatej.
1: Máte děti?
2: Nemám, akorát Vendu.
1: No. To není vaše dítě?
2: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomek než já.
1: Ale váš syn to je.
2: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
1: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
2: Jděte, a vypadáte tak na nejvejš na jednu pastorkyni.
1: No. Tak, abychom se dostali k věci.
2: Ano.
1: Tak, jak to bylo.
2: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bumbác.
1: V kukani? Vy tady taky pěstujete slepice?
2: Ne, dýně.
1: A to je máte v kukani, ty dýně?
2: A depak, to se u nás říká vrátnici, víte?
1: A tak,
2: vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo?
1: Okamžik, já to znamenám.
2: Jo, jdu se podívat?
1: Jo, uslyšel jsem náraz.
2: Co, vy taky?
1: Ne, já píšu výpověď.
2: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
1: Ale svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
2: Ale depak, nevyšel.
1: Vy jste říkal, že jste se šel podívat.
2: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
1: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici, ano. Ale zatarasil mi dveře soudruh.
2: Soudruh automobil.
1: A tak, jaký to byl vůz?
2: Zmuchlanej.
1: Já myslím značka.
2: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono, když se tomu zmačne čumák, tak je to na jedno Brno.
1: Tak to byl náš vůz.
2: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukrad?
1: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
2: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jiný by mi klidně projel krz kukáň a ještě by mě vzal sebou do fabriky.
1: No a co řidič?
2: No ten by panečku koukal.
1: Já myslím toho, co tam byl.
2: Jo, toho, co tam byl? Tak ten tam vůbec nebyl.
1: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
2: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
1: No. A nic se mu nestalo?
2: Ježiš, jak pak ne? Zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
1: No jak to, že nemehlo?
2: Nemohlo.
1: Já vím, nemohlo. No. Mohl se těžce zranit, ne?
2: No a třeba ho to nenapadlo.
1: Myslíte, že dostal smyk?
2: Od koho?
1: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
2: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
1: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
2: No, to je fakt, to je čas, víte, soudruhu, blbej.
1: No, jednou přijde doba, když si budeme počasí řídit sami.
2: No, a to už budeme zaplať pámbu na Volčanech.
1: Myslíte, že se toho nedožijeme?
2: Jože, vy byste mi dál, já tam nastupuju od prvního ve vrátnici. A stará tam bude prodávat kytičky.
1: No. Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
2: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálejí škubánky s mákem.
1: Taková jako trochu lila, ne?
2: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
1: Číslo jste si nepoznamenal?
2: Nepak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
1: A jak vypadal ten řidič?
2: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
1: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
2: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
1: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
2: No tak, on mi žádnou neukazoval. A dovyžeslí mě vůbec u sebe.
1: Ale já myslím postavu.
2: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
1: A co obličej?
2: No tak v obličeji měl takovou jako vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej v obličejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
1: No dovolte. A potom odjel, že?
2: Ano, ano.
1: A to se ani neomluvil?
2: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
1: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
2: ale
1: co?
2: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lékat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
1: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
2: To pardon, já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
1: Jak to?
2: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
1: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
2: A víte, že to je možný?
1: No.
2: On trochu šišlá.
1: No tak zkrátka nic bližšího nám říci nemůžete.
2: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou?
1: Ano.
2: Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
1: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
2: Ne, v tom autáku.
1: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustvisiák.
2: Ano.
1: Tak můžete jít.
2: Děkuji, odstivě.
1: Jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
2: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.

neříkejte neštěstí a osud, že vás tak tvrdě potkali. Však neříkejte, že jste jimi posud, rozumnější se nestali. Vidím horu nad jiné zvýšenou, hora ta dobře známa vám. Bujnými sady kolem obtočenou a na té hoře boží chrám. Však do chrámu branou chodí trojí a trojí vycházejí zas. Slyšte a vězte, toto psáno stojí, do srdce vložte věštby hlas. Darmo nadějí chojíte se planou, dnes budete svých psot a být. Dokavat jednou chodívati branou, bude tvrdý český lid. Kdo z uši dostal, abys jima slyšel,

0: proč po něm nohou šlapáváš. Tisíc let ušlo, co své milé syny. Svornosti učil svatopluk. Však neproniknul dosud do hodiny moudrého slova zlatý zvuk.
1: Noc plná hvězd.
2: A nyní bych chtěl poradit všem.
3: No to je právě to, co mě mrzí. Pořád v našich pořadech někomu radíš a abys tak jednou poradil mě svýmu kamarádovi nejlepšímu, to tě ani nenapadne.
2: Pak já vím, že potřebuješ poradit.
3: No potřebuju.
2: Tak se poraď doma.
3: To je delikátní záležitost, tím nesmím ani za maminkou, ani za tatínkem.
2: No, tak to vem rychle, to máme za sebou, vidím, že se toho nezbavím.
3: No, hele, rád bych koupil jedný stečně kytku.
2: No, dobře.
3: Tu stečnu mám rád, hodím se.

0: sobě postavou, bydlí blízko nás, má oči dvě a...
1: Prosím tě, nebrbtej tady jako malej kluk, holku máš rád.
2: No teď si to říkal, to já nic neprozrazuju. Holku máš rád, tak jí koupíš kytku.
0: No to já právě...
2: Ty nevíš, jak si o ní říct, ty. Ty se upejpá. Ty nevíš, jakou vybrat. No, tak aby si věděl, že máš kamaráda, já tě naučím tak kupovat kytky, že ta tvoje holka...
0: Slečna.
2: No tak slečna, už teď může stavět skleník.
0: No jo, ale když to není jen...
2: A nic mi nepovíde, já ti nevyčítám, že neumíš kupovat kytky. Ono to chce praxi.
0: Já vím.
2: Ona taky každá příležitost chce jinou květinu.
0: Ano, to vím. Já jsem jednou od Jitky dostal za květiny málem pár facek.
2: Počkej, málem pár facek a tu jich chceš kupovat další kytky?
0: Ne, takhle není pro Jitku, s Jitkou už...
2: Takže jsi dostal těch pár facek?
0: No, dostal, ale...
2: Tak to nám vypráví, to mě moc zajímá.
0: Jedný se mi podařilo uhnout. No, já ti ho řeknu od začátku. Chodil jsem s Jitkou už dobrých 12 let. A tak jsem si říkal, Jiříku, do téhle známosti už se nemusíš bát něco investovat. A tak jsem jí šel koupit...
2: Kytičku, no vem to rychle.
0: No, ne kytičku, no, to nemůžu
2: puget,
0: říct.
2: No
0: ne puget, oni zrovna neměli pugety. A tak jsem jí koupil spíš věneček.
2: Chápu, no to jsou ty, byly Velikonoce, to jsou ty věnečky z kočiček.
0: Ne, to nebyly Velikonoce.
2: Ne, nebyly.
0: Ne.
2: Že měli ty věnečky z kočiček.
0: No ne, oni neměli ty věnečky z kočiček, on. To byl spíš věnec.
2: Věnec?
0: No krásnej, s chvojí, za 400.
2: No. Počkej, ale... On přeci, to není vhodný dárek pro dámu věnec.
0: Jak to, já jí to dával na večer?
2: To máš jedno, jestli to dáváš ke svačině, nebo na večer, ne, nebo poledne.
0: Ne, ten nebyl speciálně na večer, ten měl nápis Spislavce. No, ano. Já jsem tam ještě připisoval Jituško, jak mi radil ten chlápek.
2: No. Tohle, na to zapomeň. Jo. To nebudeme rozbírat, jenom si pamatuj, že věnec se stuhou není nejvhodnější kytka na schůzku s holkou. Ty musíš, ty svý božence...
0: Ne, Karla.
2: Karla?
0: Karla, Jičina sestra starší.
2: Počkej, ty po té příhodě ještě chodíš s Jičinou sestrou?
0: No ne, tak ona Jitka, o tom není špatně, ona se probdá na venkov, má nějakýho hrobníka skrz ten věnec.
2: Dobrý, tak ne, choď si s kým chceš, já jsem nakonec tady od toho, abych tě naučil kupovat kytky, tak se do toho dáme. Já jsem tady učitel, prodavačka květinářka a mám kiosk s barevnýma kytkama.
0: No to dá rozum, že květinářka nebude prodávat perní.
1: Dívej se, mluvil bych pěkně pokorně při tvých zkušenostech s kupováním květin a nediskutoval s prodavačem květinářkou. Já mám krámek plný kytiček, jak vidíš, a dokud nepřijdeš slušně, tak ti neprodám ani pažitku.
0: A dobře. Se uklidní, hlavně koukej tady zboží zalejt, abych dostal čerstvý květinky.
1: Tyhle kytky, že jsou povadlí?
0: No hele, tulipány, jak ohejbaj hlavičky.
1: Ty se neohejbaj suchem. Ty se kloněj smutkem, že jede kupovat Grossman.
0: Dobře, když nejsem pro tulipány dobrý zákazník, můžu jít nakoupit jinam. Není to jediný.
1: Jinam?
0: Ano.
1: Madonna mia, to byste mi, pane, přeci neudělal. Mám doma 6 hladových dětí, zampánom a syna. Jsou jako stupínky.
0: Ale je mi to jedno.
1: Marcello, no. Chiquita, Sofia, Carlo, Ponti, Bugatisse.
0: Bambini mia, io sono solamente rinato. Te la morte, bombardamote, lo so, Marcello, Bugatiste, adottivni, Bugatiste, piacchi di podobne. Uklidněte se, nakoupím u vás. Nakoupím, stařenko.
1: Kde u vás stařenka? Jsem krásná italská holka. Madonna mia, mám všechno, co mám jí.
0: No tak, to spíš uvěřím, že máš čerstvý kytky.
1: Mamma mia.
3: urazil moje tělo. Roko, Roko, kde jsi? Zavolej, bratři. Bratři sem. Cizinec ti zneuctil sestru. Madonna mia, kdo si mě teď vezme? Kdo si mě teď vezme, Madonna?
0: Já ti snad někoho seženu, Slávku, pochop, že já snad budu častěji skupovat kytky v Praze, než v Neapoli, že? Co tadyhle, Marcello?
1: Jak myslíš, Marcello, no, tak si beru děti si svoje.
2: Hej, Mária už roku nemusí chodit. A kde mám ten krámek?
0: Kde? Na Karlově náměstí třeba.
1: No dobře, jsem na Karláku, no. Fialky, kytičky, fialky.
2: Zavírám, balím.
0: Co? Co blázní? Proč zavíráš?
2: Je tady zima proti Nápoli. A ostatně jdu prodávat do kavárny, na ulicích nejsou kšefty dneska.
0: Jednoho zákazníka bys mohl ještě obsloužit.
2: O jednoho, no. Ale tak vybírej rychle, tuhle si vem.
0: Tu mám nejradši. Mezi náma, neměla byste nějaký slušný věnec? Na ceně nezáleží, mám tu holku rád?
2: Už jsem vám jednou říkala, že věnec není vhodnej dárek pro dámu, a nebo pírejte se mi o kaktu. Tuhle si vyberte, to je krásný, rozvinutý.
0: Hej, tuhle by se vzal, tuhle.
2: Tuhle?
0: No,
2: teď to je volámaná kytka, no. To je přímo šeredná.
0: Ona Karla taky není z nejpůvabnější.
2: Právě proto bych jí tuhle kosodřevinu nekupoval. Mohla by se v tom poznat. Vyberte jinou.
0: Hele, Slávku, když už vybírám, neměl bys si nějaký tvrdší kytky?
2: Tvrdší? Hmm. Proč?
0: No, kdybych s nima náhodou upadl, aby se nepoškodil.
2: Proč byste padal?
0: No, oni na mě u Karličky někdy pouštějí psa.
2: Kdy někdy?
0: No někdy, vždycky, když přijdu.
2: Tak tvrdší kytky nevedu.
0: Ani pod pultíkem?
2: Ani nad pultíkem.
0: A co takhle malej věneček?
2: To už tady bylo. S malinkou stuhou.
0: Ne, bez stuhy. Malej, ale za to pevnej.
2: Proč malej a pevnej?
0: No, aby si dal tomu psisku narazit řádně na čuma.
2: Tak kupuješ kytky pro Karlu nebo pro psa?
0: No pro psa, ale on jí Karle může donést. Noviny jim taky nosí z trafiky.
1: Aha, tak já zavírám a malím. A jestli ti můžu dát radu, tak Karle kup fialky a psovi busta.
2: Hej, Mária, připrav špagety, Francesca jde domů.
0: Co pak?
4: Jemu se to radí, Francesce, Karleku fialky psovi busta. To jsem jednou udělal, jenže jsem to předal obráceně a pokousali mě oba.
1: Ať to má tempo správně.
0: Ano.

0: noc s hvězdou.
1: Mistře, přece mě v tom nenecháte samotnou. Přisadněte si ke mně a zaspíváme si spolu.

0: Je 5. ráno.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jsem spáchal hřích.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Právní systém v našem státě nefunguje, respektive funguje, ale pouze někdy. A když už, tak pouze pro někoho. Pokud se justiční mafii kdykoliv zachce a politici jako kolaboranti Fiala a Rakušan to potvrdí, klidně odsoudí člověka za nic. Ano, doslova za nic, co by bylo v rozporu s českými zákony. Přesně toto prožil Pavel Křivka, kterého zjevně protiprávně tahali po soudech a odsoudili za písmeno Z, které nosil na mikině. Stejně jako za Husáka, kdy mu zase chtěli napařit káznici za to, že zpíval písničku. Že je to protiústavní, myslíte si? No a co? O to přeci vůbec nejde. Této mafii jde pouze o to zastrašit všechny podvolené občany, aby přemýšleli, aby nespívali, aby je ani nenapadlo nosit třeba nějaké oblečení, které si právě chtějí vzít. Ne. Česká republika ještě není právním státem. Fiala a Rakušan po sobě zanechali spoušť a Andrej Babiš ji zjevně nehodlá řešit. Poslanci z vítězných voleb, tedy spolek Ano i ne, se totiž buď bojí, nebo spíše ani vůbec neví, jak s těmito mafiánskými strukturami, které za poslední roky předchozí vlády zbytnily, naložit. A tak je dál nechávají. Nechávají je dál ničit naše životy, lidí, zemí koruny české. V naději, že se jich to v parlamentu ani ve Strakově akademii náhodou nebude týkat. Pavel Křivka, který je dlouholetým překladatelem, botanikem, biologem a několik let bojuje proti klimatickým nesmyslům, má však jasné názory na zahraniční situaci i svobodu, pro kterou stojí za to nasazovat krk. Celý rozhovor s ním na naší protiproudní televizi proto stojí určitě za shlédnutí. Podívejte se.
2: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit, a proto se založilo divadlo.
2: Prosím vás, a kde?
1: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka, založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
2: Ten člověk?
1: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
2: No tak sláva, člověk je, divadlo je.
1: Divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být kolosum, to největší divadlo v Evropě, a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
2: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
1: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně v Národním můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
2: Už jsem vám říkal, nashledanou.
1: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
2: A vy nemáte fondy?
1: Fondy, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
2: Tak nashledanou.
1: Počkejte, budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
2: Tak nashledanou.
1: Nechte mě domluvit. 12 000 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
2: A co když nebudou návštěvy?
1: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, který dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
3: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
1: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
4: Znám jednu dívku, to modulárky.
1: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no.
3: O, Rosemary, o báje, i královnou syra a je.
1: Něco ještě lidovější, no.
5: A na silnici doprášil, jeden mladý je se stáržil.
1: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jinýho, nějakou parodii třeba, no.
2: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodnýho a hlavně poslušného pejska. Já ti mu řeknu. Sedneš si, anebo si nesedneš. A on vám si sedne, anebo nesedne.
1: Dobrý, a co na to veríš?
6: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
1: A Burian?
3: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
1: Výborný, už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
4: Znám jednu dívku, to modukoty.
1: A ten levej zpívá tomu pravý.
3: Znám jednu dívku, to modukoty.
1: To je výborný, to je výborný. Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
4: Třeba toho. Tore a dore smělí, pozor si dej.
1: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů, no.
4: My pracovali a strádali. A léta, dlouhá léta.
1: Opravdu pěkný, opravdu. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříček, kdyby.

0: výborný, to bude nakonec i na dietky. I 13. plat by jsme si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
1: No to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, to by bylo něco kus daru, to by bylo něco, něco,
2: to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco kus daru,
1: vidíte,

0: Já jsem tady ředitel, já přece nemůžu pracovat, tak bych vypadal. Teď víš sám, no?
1: Usrmtal čo, quando ascendo al...
2: Povídá!

0: Noc plná hvězd.
1: Radion Mac Peresám byl nejobávanější rváč a výtržník, co jich bylo v Pampách od Jarova po Kansas City. Strašný močinila jeho pětiranová bambitka Šárka, která střílela všady, kamkoliv její pán poručil a nesla stejně jistě za roh, jako do oblouku. Jeho oblíbenou zábavou...
0: Hvězd.
1: Radion Mac Peresám byl nejobávanější rváč a výtržník, co jich bylo v Pampách od Jarova po Kansas City. Strašný močinila jeho pětiranová bambitka Šárka, která střílela všady, kamkoliv její pán poručil a nesla stejně jistě za roh, jako do oblouku. Jeho oblíbenou zábavou bylo sedávat v koruně rozložení.

zátilků, ať jeli třeba 100-kilometrovou rychlostí. Marně na něj číhal jednou za rohem čínský metač nožů Crab de Chine, který přijel s potulným cirkusem. Rádion ho skolil snadno z vedlejší ulice, neboť vždycky, kdykoliv chtěl jít za roh, vystřelil tam ze své šárky, aby pročistil vzduch. Byla to hoši zázračná pistol. Marně před ním prchal Patrik Ominol po točitých schodech. Kule ho dohonila ve třetím poschodí a byl načisto mrtev. Střelit z vikýře do sklepa bylo pro Pere sama směšnou maličkostí a tucty dobrých zálesáků přišlo takto o život, nebo aspoň o fousy. Jack marně pátral celý měsíc po tomto ničemovi, až ho zastihl jednou v hostinci u Zlaté koruny v Modřanech. Usedl tam do rohu naproti Radionovi, poručil si drze osminku pramenité vody a vytáhnul v pistoli sestřel svému protivníkovi bradavici z nosu. Pere sám se hrozně rozuřil a začal bílit hospodu, až tam zbyla jen kasička spolku Komenský a Jack, který stál stranou a kreslil si prstem po okně, zívaje chvílemi nudou a pohvizduje si smutného gigola. Tebe jsem si nechal nakonec, zařval Pere sám. Schovej se kam chceš, lovče bradavic. Moje šárka tě najde všude. Jack se ani neotočil, ale skočil náhle pospátku jako Jánošík a než se Radion nadál, stál náš šerif těsně za ním a tiskl mu revolver mezi lopatky. Mám spoušť namazánu sobým tukem, řekl jedovatě. Jde hladce jako na másle. Radion Maspere sám se pouze ušklíbl, namířil šárku dopředu a velel tiše. Střel do čtverce. Rána vyšla, kulka zahnula vlevo, potom ještě třikrát vlevo a mířila dozad šerifových, ale v tom udělal Jack dřep a Radion klesl zasažen dozad vlastní kulí. Umíraje zachroptěl. Jediný, kdo mohl přemoci Maspere sama, byl Maspere sám sám. Myslím však, že v duchu uznal, že to byl důvtip Jacka Aspirina, který ho zahubil. Forbes dokončil své vyprávění a čtyři trampové dumali o neutěšeném osudu milovaného šerifa.

stařičký kapitán, kterému vyská, jak slzy kapala na fousiska, dovedl vyprávět baladu, při které udělal nás.

Mezitím provedl Matlafousek se Zdarem další loupežnou výpravu, aniž byl tím spatřen. Byl to nyní Bivoj, který odpíkal skokem do vln zmizení dalšího vůřta. A psík byl neúprosný. Znovu se vracel, plíže se ve stínu batohů a tramp za trampem se vrhal do vln, až byl na palubě jediný Jerry Ping Pong. Poslední vůřt ležel před ním na pestrém zálesáckém šátku a podivně světélkoval. Ping Pong si zakryl dlaněmi obličej. Vzpomínal na kamarády. Unikli dravým vlnám? A i když dosáhli pobřeží, co si počnou beze zbraní v nehostinné pustině? Když opět zvedl hlavu, nebylo již vůstu na pestrém šátku. Pink nevydal ani hlásku. Očekával to. Pevným krokem došel k brlení lodi a s temným žbluňknutím zmizel v příboji vln. Když za chvíli Budulínek s Matlafouskem vylezli opatrně na palubu, kradouce se tiše jako praví stopaři, shledali, že je opuštěna. Tak se stali pány lodi. Budulínek vylezl na kapitánský můstek a zaslonil si rukou oči, hleděl do dály. Matlafousek usedl u jeho nohou a zaštěkal. Vítězně sice, ale důstojně, neboť si byl vědom, že je psem kapitánovým.

0: Noc s hvězdou.
1: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choď, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
2: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
1: ano.
2: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
1: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
2: Ano, je, Veno, že bychom jim tu nějak ukázali.
1: Nebo ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
2: Já třeba, Venoušku, začnu.
1: Ano.
2: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
1: Prosím tě.
2: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
1: jo.
2: Potom kolem Kohinóru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
1: Podívej se.
2: No. A jak jsi jel ty, Venoušku?
1: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
2: mm-hmm.
1: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
2: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
1: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
2: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lísky platit 2 dny?
1: To by měli.
2: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
1: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupěj brusle?
2: Ne, dopak. To už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjá až za 3 měsíce.
1: Která?
2: Tam na tom rohu, víš? Tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu. No, na tom rohu, víš?
1: Já nevím, no to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.

0: Ale ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Kerej?
0: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
0: víš,
1: počkej,
0: no?
1: Ten rohák, co vypadá dočisté jako nový.
0: No, no a co ho stihli jen tak tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: No vidíš, ty mají ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
0: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeven, a když jsem se já vracela z práce pětkou kolem zahradního města, Venoušku.
1: Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
0: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
0: Venoušku, to ti byla krása.
1: To věřím, to si
0: dovedu
1: představit.
0: Takový ti obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
0: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
0: Ne. Jenom dva dělníci, Veno. Ten jeden má bydle a druhý mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
0: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
0: Já?
1: Takový veliký, mohutný.
0: To byly hromady.
1: Tak ano, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, ale co, ruku, takovej drapák, třikrát lomený, to má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák, ty čtyři dělníci k tomu skočí.
0: Ne, drapák dva tam byli, ven.
1: Aha, no, no tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kosti,
0: no to
1: a ta potvora to zvedne za sama, jako by nic.
0: Teda, Veno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
0: Pane, Veno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
0: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: už to
1: jo.
0: Zkusil jednou,
1: jo,
0: a ať je rád, že zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
0: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.

jeho ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptá, jo ho ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo ho ho, jo ho ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku,

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucon spíší, ty najmou dám. Jo, ho, ho.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech. Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bals se už dramaticky táže. Zda se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku. Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení. Proto se přes celoroční mediální masírku po většinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

rozbitým oknem mi do pokoje fouká sníh jako mouka na moje ruce skleslé v křesle závěje sněhu už ani oheň. Rozbitým oknem mi fouká do světnice fujavice, smutek se dveřmi dere, pláči můj kaskadére, nezapomeň. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora, jabloně v ušance, smrt štěká ze dvora, košile na brance plápolá ve větru, který mi trhá plot. Proč nikdo nepřijel na masopustní hod? Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbité lampě ani kapka petroleje, ruka se chvěje,

rampouch je klika, v ruce ulomí se místo dechu, průzračná pára, jsem slabý. Vlaštovka.

0: je, dostáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí, zimo strás pod kopcem, kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům odpouštím, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbitém srdci ani špetka soli, jen trochu bolí, když vločka z tváře kane, třpitný krystalek ledu na uschlém stromě, v opuštěném domě.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Potkají se dva, povídá ten jeden. Tak ti mám ochu radost, my jsme teď zavedli v práci 4denní pracovní týden. Ten druhý říká, no to máš teda opravdu velkorysýho šéfa. To říká, co blbneš, prosím tě, ten to přece nesmí vědět.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

radši bys kňučel nebo byl, když ti přítel řekne, že tě nesnáší a dolou, že si šláp. Když se bídě vaříš jak v guláši, snášej to jako chlap. Když namouráš svůj vůz a zradil tě tvůj vkus.

dávno žádnou cenu nemá. Rozmýšlet, jestli to mělo bejt, měla si mi snad bejt ukradená, a já dneska mohl o trošku mít klejt.

byl, nemusel teď pod kytkama spát. Kdybych já tě tenkrát nepolíbil, kdybych já tě tenkrát neměl rád. Je to holka divný

oka zejtra věšet, napíšu ti krátkej líbezbrík. Předpokládám, že nebudeš brečet, tak jako si nebrečela dřív. Vždyť je všude plno hodnej chlapů, já byl stejně prvý, vzal mě děs. Tak mi teda věř, že já tě chápu.

0: Bližte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střást. To byl mění, utrácel čas.

zrovna, že ne, možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel pár a pak odejdu smutně.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po noc

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

jim klukem už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli.

po schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

když potká Ferdu mravence nebo Brouka Pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolik že platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: to bude chlap.
1: To bude chlap, no vidíš, teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp.
0: Zatracenej čáp.
1: O ne,

dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát, teď vyjít schody nestačí.

0: holka za vodou.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Stalo se mi rovněž, že jsem měl na kvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně. Spocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Dneska vám ušetříme cestu do Budějovic.
2: Tam byste ovšem jistě rádi zajeli. Velmi rádi, jenom proto, abyste se dozvěděli od pana Šnejdara, jak se dělá kapr po Třeboňsku.
1: Ano, Jiří Šnejdar je totiž šéf kuchařem hotelu Vltava v Českých Budějovicích a byl tak laskav, že nám řekl, jak se kapr po Třeboňsku dělá.
2: Tedy potřebujete k tomu především kapra, za druhé Potřeboňsko. Málo kdo ví, z čeho se takové Potřeboňsko skládá.
1: Tedy
2: pište,
1: tedy Potřeboňsko. Dvojtečka, se skládá především z 10 dekagramů sojového oleje.
2: Neto.
1: Ano, neto, samo sebou, to znamená bez flašky.
2: Dále se stává z 15 deka másla.
1: A jež lze pochopitelně nahradit i sanou vlastní sestrou másla.
2: Důležitou součástí takového Potřeboňska jsou 3 oloupané citróny.
1: Já bych dokonce řekl, že jsou pro Potřeboňsko dokonce typické.
2: Ano, dále naťová petržel, hladká mouka, ještě něco?
1: Ovšem sůl, ještě sůl.
2: Sůl nad zlato. Pak vezměte kapra, umyjte pořádně krk, uši, kolena, osušte a porcujte.
1: A nejlepší, prosím, je porcovat kapra neživého, aby neplácal ocasem do mouky.
2: Aby nerozpoukal.
1: Ano, protože vy ho musíte v mouce obalit. A do zlatova péci na sojovém oleji.
2: Potřeboňsko použijete tak, že porce ozdobíte plátky oloupaného citronu, přelijete rozpustilou sanou a posypete petrželkou.
1: A v Budějovicích by vám k tomu ovšem dali i vařené brambory, maštěné máslem a posypané sekaným vejcem z petrželí.
2: Ale my, všimněte si, prosím, vás nikdy do žádných příloh nenutíme.
1: A i tak vám však přejeme dobrou chuť, vážení posluchači.
2: A nashledanou, milé posluchačky.
1: A pílo.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: začala osmáraní.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne, přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat a přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiprout.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papír, kouká na to a říká, to je ono.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

májový den a je horký den. A nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou. A tam leží tulá klíný, nespí, nezdívá, tiše si zpívá. A nezná žádný strachy, zpívá o kraji, kde div

stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem

pak hop, a pak hop, a pak hop, a pak hop do moře dývá. Stanice Hvězda.

Chtěl bych být, v němž ticho bydlí, chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli,

0: jenom 5 minut.
1: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

budu teď chlapče pár let pryč. Nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč,

A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo.

Můj dědeček byl forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat. Můj dědeček byl forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: je 9 dopoledne.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merze, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení. Proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reforem. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, má v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta. 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Západ, sever, jih. Pokud vy.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Pane Kohn, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí. To se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohn říká, ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká, no tak proč teda tady jezdíte? On říká, ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůže mi to splatit, no, tak si to tady musím odjezdit.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Nestačí se ohlížet, jak kroky rychle letí.

s mopedy, dvojníka když znáš, že našel jsem jej štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát, vlaštovky a mopedy.

jedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš, ten nejkrásnější ze všech dnů, ten

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

někdo se radši na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru.

0: přijít včera na seanci, tak ví, že bude praštěnej.
1: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
2: Stanice Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Lucián často pije. O svých 40. narozeninách se tak zřídil, že si na zpáteční cestu musel objednat taxi. Cestou se v automobilu počal svlékati. Zprvu kabát a kalhoty, na to košily. Když se chystal zbavit se trenýrek, řidič si ho všimnul a upozornil ho. Pane, zde není hotel, to je autotaxi. Lucián se vzpamatoval a pravil. To máte říci hned. Já už jsem dal boty za dveře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Dia Bus.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60kám dveře do Kořán.
1: Dnes od 6 večer.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Jste na stanici Hvězda. Už jste slyšeli?
2: Právní systém v našem státě nefunguje. Respektive funguje, ale pouze někdy. A když už, tak pouze pro někoho. Pokud se justiční mafii kdykoliv zachce a politici jako kolaboranti Fiala a Rakušan to potvrdí, klidně odsoudí člověka za nic. Ano, doslova za nic, co by bylo v rozporu s českými zákony. Přesně toto prožil Pavel Křivka, kterého zjevně protiprávně tahali po soudech a odsoudili za písmeno Z, které nosil na mikině. Stejně jako za Husáka, kdy mu zase chtěli napařit káznici za to, že zpíval písničku. Že je to protiústavní, myslíte si? No a co? O to přeci vůbec nejde. Této mafii jde pouze o to zastrašit všechny podvolené občany, aby přemýšleli, aby nespívali, aby je ani nenapadlo nosit třeba nějaké oblečení, které si právě chtějí vzít. Ne. Česká republika ještě není právním státem. Fiala a Rakušan po sobě zanechali spoušť a Andrej Babiš ji zjevně nehodlá řešit. Poslanci z vítězných voleb, tedy spolek Ano i ne, se totiž buď bojí, nebo spíše ani vůbec neví, jak s těmito mafiánskými strukturami, které za poslední roky předchozí vlády zbytněly, naložit. A tak je dál nechávají. Nechávají je dál ničit naše životy, lidí, zemí koruny české. V naději, že se jich to v parlamentu ani ve Strakově akademii náhodou nebude týkat. Pavel Křivka, který je dlouholetým překladatelem, botanikem, biologem a několik let bojuje proti klimatickým nesmyslům, má však jasné názory na zahraniční situaci i svobodu, pro kterou stojí za to nasazovat krk. Celý rozhovor s ním na naší protiproudní televizi proto stojí určitě za shlédnutí. Podívejte se.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, poslyšte, co pa vy nemáte nikoho, koho byste rád navštívil na hřbitově. A ten říká, no tak na hřbitově bych rád navštívil několik lidí, no ale oni všichni ještě žijou.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

Strážník mě pozdraví, s úsměvem poznamená, než hodí zelenou, tak kam pak na výlet? Cink, cink, no jenom tak, jedeme do zelena, s érovkou červenou, jedeme na dílet. Cink, cink a ratata, jedeme na dílet. Zubí se patníky, jak si to kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu,

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
3: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básen, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě viděj lidi v telefonní budce, znal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě viděj lidi v telefonní budce, změně

měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi

jsem vůbec nechápal, co proti mě má. Proto náš příběh dostal taky hned od začátku takovej hořkej nádech. Vyhodil jsem pro svou lásku 20 korun za růže, pozval

fasádou. Obušek na opasku vláčím, stejně jak pastě s návnadou.

uzavřel. Brásle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví jenom ho.

touha jsou na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej pokora lejzní.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
1: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kluci, můj táta, ten se bojí. Jú, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každýho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

co s letním dnem se plet. Dodnes vím tak málo, kde žiješ, jak se máš. Možná všechno se mi zdálo, možná i ty.

večer, vždy když končí den a slunce za obzor jde spát, ukládají se lidé se svým snem o lásce, nechají si zdát. Vločky se perlí v ulicích.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V příjemném letním dnu jsem cestoval do Ústí nad Labem. Kromě mne byl v kupé pouze vychrtlý dědeček. Jeho chování bylo na první pohled normální, ale když vlak zastavil ve stanici, děd vykoukl z okénka, zalomil rukama a vykřikl: "To je strašné." Pokračovali jsme v cestě. Vlak zastavil znova, děd vykoukl a vykřikl: "To je hrozné." A zase: "To je nadělení." Když kmet neustával ve svém lamentování, pravil jsem: "Promiňte, prosím, nic mi do toho sice není, ale co je na tom tak strašného?" "Mladý muži," pravil, "vám se to možná bude zdát směšné, ale já jedu na opačnou stranu."
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Přátelé motocyklismu, vyslechněte několik slov o nových zdokonaleních, která najdete na letošních modelech strojů Java. Novinek a zlepšení je mnoho. Pomíjme vám aspoň o těch, jež vás asi budou nejvíce zajímati. Podívejte se na motory. Jistě si hned všimnete neobyčejně mohutného žebrování válců a hlav. Také 175 Java, lidový typ, má zvětšenou chladicí plochu. Toto účinné chlazení udržuje velkou výkonnost motorů i při trvalém namáhání za horkých dnů. A další cenná novinka. Všechny stroje Java mají nyní primární řetězový převod v olejové lázni. Zde jsou dvě přednosti v jednom. Jednak, že je to převod řetězový, jednak, že běhá v olejové lázni úplně uzavřené a utěsněné proti vnikání nečistot. Zkušenost ukázala, že řetězový převod je nejtěžší způsob přenosu hnací síly mezi motorem a rychlostní skříní.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

černí to nejsou Araby, to jsou ostravští Baraby. Mají rádi Radegast,

jen bez ruč zárubek. Kavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

A vepře z nás šicí stroj. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci. Až obejdem celý svět, oceány, souše, vrátíme se domů zpět, kde kůrovec kůru kouše, kde se lidi strkají v tramvaji a když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na oko zetru. Svět je balon, který s námi časem odletí.

kupec na rohu maličký zapadlý krám. Čtu známá jména na hřbetech knih, v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí.

maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou, hledám voňavé.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolik že platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

z Cadillacu, s mlhou v očích probdivých dní a s povzdechem hraních vlaků.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslyš, je to pravda, že tvůj ředitel dostal darem bílýho Mercedesa? Ten říká, no tak v principu jo, no jenom, že se nejedná o bílýho Mercedesa, ale o zelený kolo. A on ho nedostal, ale někdo mu ho ukradl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

plavou za zblednu a po černé oči za zvednu. Od zrzavy se nehnu a podlehnu. Štíhle a sošné vítám, oblé však

0: laskavou tu tvář. Laskám tváří, jsem tváří tvář. Jediná je láska moje.
1: Aj, si, si je.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 4. května si spolu s katolickou církví připomínáme svatého Floriána. Ten se narodil kolem roku 250 v římském městě Aelium Caetium, což je ovšem dnešní Sankt Pölten v Dolních Rakousích. Tehdy to bylo hraniční území Římské říše. Florián vstoupil do římské armády a postupně se vypracoval až na velitele vojenské posádky, kde měl mimo jiné na starost organizaci hasičských čet. V této funkci proslul odvahou i smyslem pro spravedlnost. Byl však také křesťan, a to v době, kdy vyznávání Kristovy víry mohlo znamenat smrt. Císař Diokletián vydal v letech 303 až 304 silně protikřesťanské edikty. V Lorchu, kde Florián působil, začal místodržitel Aquilinus zatýkat a popravovat křesťany. Florián se nesnažil zachránit sám sebe. Místo toho se rozhodl pomoci uvězněným souvěrcům, ale po několika dnech byl sám zatčen a předveden před Aquilina. Když odmítl obětovat římským bohům a zříci se víry, byl krutě mučen a odsouzen k upálení. Na hranici však Florián podle tradice vojákům řekl, ať oheň zapálí, že po plamenech vystoupí k nebi. Vojáci se zalekli a místo upálení zvolili jiný způsob popravy. Přivázali mu na krk mlýnský kámen a svrhli ho z mostu do řeky Enže. Bylo to 4. května roku 304. Jeho tělo později vylovila zbožná žena jménem Valerie, které se světec zjevil ve vidění a oznámil jí, kde si přeje být pohřben. Na tom místě také později vznikl augustiniánský klášter, jenž dodnes nese jeho jméno, Stift Sankt Florian u Lince. Jde o jeden z nejstarších nepřetržitě fungujících klášterů na světě a pravý skvost barokní architektury. Florianovy ostatky se časem staly předmětem úcty i mezinárodního významu. Ve 12. století vyhověl papež Lucius III. Žádosti polského knížete Kazimíra II. Spravedlivého a krakovského biskupa Gedeona a poslal část relikví do Krakova, kde byly uloženy v nově vybudovaném chrámu. Od té doby je Florián také patronem Polska vedle svatých Vojtěcha, Stanislava a Václava. Slavný kostel svatého Floriána v Krakově přečkal roku 1528 velký požár, který zničil celou čtvrť, ale kostela se nedotkl. To ještě prohloubilo úctu ke světci. Do Čech se Floriánův kult dostal za Karla IV., který nechal převést malou část relikví z Polska do chrámu svatého Víta v Praze. Svatý Florián je patronem hasičů, kominíků, hutníků, hrnčířů, pekařů a pivovarníků, tedy povolání spojených s ohněm. Paradoxně právě proto, že sám zemřel ve vodě, byl od středověku vzýván jako ochránce před požárem, povodněmi, blesky i suchem. Podle legendy jednou uhasil hořící město jedinou nádobou vody. V českých zemích sice nebyl nikdy předmětem rozsáhlého církevního kultu, ale jeho úcta měla mimořádně silný lidový charakter. Jeho sochy stávaly na návsích, na městských branách, na kostelních věžích i ve štítových výklencích vesnických chalup. Objevoval se na morových sloupech po boku jiných ochranných patronů, na lidových malbách na skle i na svatých obrázcích. O jeho svátku bylo na venkově dokonce zapovězeno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby v usedlosti nedošlo k nehodě. Čeští hasiči dodnes udílejí jako jedno z nejvyšších vyznamenání řád svatého Floriána. Všemohoucí a milosrdný Bože, ty jsi dal svatému Floriánovi sílu vydržet všechny útrapy mučení. Pomáhej i nám, kteří dnes oslavujeme jeho vítězství, abychom s tvou pomocí dosáhli vítězství nad zlobou a nenávistí a obstáli v každém nebezpečí. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí, ať naposled

chce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny

nejsem snadný a ani trochu vadný. Vždy mývá důvod pádný, víti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkal jsem Eustacha jednou k večeru. Půjč mi 10 korun, řekl místo pozdravu. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. On byl neodbytný, tak aspoň 5, pravil. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Byl neodbytný dále, tak aspoň 60 haléřů na elektriku. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Ani tím se nedal odbíti a řekl, tak mě aspoň kousek nes.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Drahá, nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoním. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoním. Nedráždi mě.

0: začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Bullshit!

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

nepustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9, 6 bratrů, otec, matka.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi,

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

Pitá země, co tance duchů zná, bídu psanců štvanej a z kulovnice strach, země, která skrývá zlatej prach.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít s krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

aby přehled byl. Kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hity by sparať kajšel, tak vždycky trpí pajšel, to každý habiř ví. Tuž vylezli jsme z dňury,

zase do krize, pri ponožkách ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá. Co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá. Musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak měníš peku, tak nesu vykony.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.
2: Jsem starý Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund.

tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Byl s námi v partě, poukr byl Karbaník a fajn kluk. Ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obchází.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Aj, Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželatovice, Váv, Úf, Žiletavka, Jevišovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši.

0: mě nebavil. V tom povstal můj David, řekl tiše, ale nijak plaš.
1: Ta dívka je moje a tahle židle taky naše, tak jděte hned domů, než ohrozím tu zdraví vaše.
0: Ten pán však nešel a proměnil se v Goliáta.

na plat. Lidi mají rádi happy endy. Ale nakonec, proč by se právě tohle nemohlo přihodit? Někdy se stávají věci. No tak možná, že se nemenoval zrovna David, třeba se jmenoval nějak jinak. Ale nám se to zrovna tak krásně rýmovalo. No ne,

že je jedna divu krásná zem. Tam, kde náš nebojácný Honza nakonec

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

0: hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylez ven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
2: A jak je vám teď?
1: Stydno.
2: Nevolno?
1: Nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
2: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
1: Jo, ousko, ale široko.
2: Není žádný parno, je tak blaho okolo.
1: Ale na polo jenom.
2: Na polo?
1: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
2: A hlava se vám točí.
1: Jo, a hvězdíček má plný oči.
2: A jeden ani dobře neví, co?
1: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
2: Něco jako?
1: Jako kdyby.
2: Něco jako tento.
1: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka honí myš, jako když v jesi, našo si se věsí, to zatmě v

0: jako když, přece to znáte,
1: jako když se hladí bliž,
0: že mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

rád. Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přezbytečno. Bohem plečí.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

Když se zblízka podívám, vidím vrásek síť. Vidím kůži lety bledou, slyším slabě srdce bít.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Křepichový vile přijde žebrák, zazvoní, vyleze taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Byla jednou chudá vdova a měla jen jednu dceru a té říkali Liduška. A že neměli žádných políba ani jediné kravičky, živili se přádlem. Liduška byla sice velmi hezké a způsobné děvče, ale měla do sebe tu chybu, že byla náramně líná. A kdykoliv měla sednoutí ke kolovratu, dala se vždycky do pláče. Jednou to ale matku již omrzelo, i rozhněvala se a dala jí pohlavek. Tu se dala Liduška do náramného pláče a nářku, až to bylo venku na tři hony slyšeti. V tu chvíli jela právě okolo královna, slezla z vozu a vešla do chaloupky. Co pak ti je, mé zlaté dítě?
2: Och, ouvej, maminka mě byla.
1: Proč pak biješ to ubohé děvče? Matka se zarazila a nevěděla, co hned na to odpovědít, neboť se za to před královnou styděla, že dcera její je tak líná.
2: Ach, milostivá paní královno, mám s tou holkou nesmírný kříž, neboť mi nechce nic jiného do ruky vzíti, nežli to přádlo, a seděla by při kolovratu celé dny a celé noci, a dnes jsem se již na to rozzlobila a dala jsem jí pohlavek, a proto tak náramně pláče.
1: Královně se to děvče velmi zalíbilo, neboť byla veliká milovnice přádla, i pravila matce. Já vám, matko, povím, když vaše dcera tak ráda přede, dejte mě ji sebou. Mám doma v zámku dosti překrásného lnu. A když bude u mne tak pilná jako doma, slibuji, že toho nebude litovati. Matka byla tomu ze srdce ráda a královna vzala hned dceru sebou a odvezla ji do svého zámku. Když do zámku přijeli, vzala královna Lidušku za ruku a vedla ji do tří pokojů. Ty byly plny lnu, od podlahy až do stropu. I pravila královna k děvčeti. Buď jen tedy pilná, má zlatá dceruško, a když mi všecek ten len zpředeš, dám ti svého syna za manžela a budeš královnou. Na to dala královna přinést drahý, překrásný kolovrat, ten byl ze slonové kosti a pera na něm byly zlaté, a k tomu velikánský koš, cívíček ze žluté voňavé třtiny, a nechala ji v tom pokoji selném samotnou. Když královna odešla, sedla si Liduška k oknu a dala se do žalostného pláče. Nebo kdyby 100 let od rána do večera a od večera zas až do rána pilného předla, nebylo by jí lze všecek ten len se přísti, co ho tu bylo. A co pak teprv ona, kteráž i bez toho tak nerada předla. I seděla tedy a plakala celou noc a druhý den až dopoledne a nehnula ani rukou, ani nohou. Když bylo poledne, přišla se královna podívat, moc líž Liduška upředla a velmi se tomu podívila vidouc, že nebylo lnem ještě ani hnuto. Liduška se ale vymlouvala tím, že se jí po mamince nesmírně stejskalo a že propláč nic do rukou ani vzíti nemohla. Královna tomu uvěřila, těšila ji a pravila: nestejskej si nic, má dceruško, a buď jen zítra za to tím pilnější, aby s mého syna dostala a byla královnou. Když odešla, Liduška si zase k oknu sedla, koukala se ven, vzdychala a nedělala zase nic až do večera a zítra zase nic až do poledne. O poledni přišla královna a podívala se ještě více a zamračila čelo, vidouc, že se Liduška potud ještě ani přádla nedotkla. Liduška se ale zase vymluvila tím, že jí náramně hlava rozbolela a že proto nemohla nic dělat. Královna byla tím sice spokojena, ale když odcházela, pravila: již je čas, aby s Liduško pracovat začala. Chceš-li dostat mého syna a být královnou? Liduška si kolovratu zase ani nevšimla, ale seděla u okna a koukala se ven. Když již bylo poledne, otevřela královna dveře a když viděla, že Liduška zase zahálela, rozhněvala se velice a pravila: slyšíš, Liduško, dnes je to již naposledy, jestliže zítra nebude ještě nic upředeno, nejenže syna mého již nikdy nedostaneš, ale dám tebe ještě zavříti do tmavé věže, kde je plno žab, hadů a štírů, a nechám tě tam umřít hladem, abys mě více nepodváděla a nezahálela. Tu bylo teprve Lidušce ousko, studený pot se jí vyrážel na čele, když si na zítřek pomyslila. Co měla dělat? Nadíla si tedy kužel, sedla ke kolovrátku a počala přísti.
2: Ale jak pak jí bylo možná přísti, když byla tak náramně líná? Inchala tedy zase přádla, postavila se k oknu a plakala hlasem, až jí srdce usedalo, až do samého večera. Tu najednou zaklepal někdo na okno. A když se Liduška ohlídla, viděla venku státi tři staré ošklivé babice. Ta jedna měla dolejší pisk tak veliký, že jí až přes bradu visel. Ta druhá pak měla u pravé ruky tak široký palec, že jí celou dlaň zakrýval. A ta třetí, ta měla zase pravou nohu až ku podivu tak rozšlapanou, jako by jí byl cepem rozmlátil. Když je tak Liduška spatřila, náramně se jich ulekla a čerstvě od okna uskočila. Ale ty tři babičky se na ní přívětivě usmívaly a kejvaly rukama, aby jen okno otevřela a aby se jich nic nebála. Dobrý večer, krásná panenko, proč pak tak přežalostně pláčeš?
3: Ach, jak pak nemám smutná plakati a sobě naříkati, když mám všecek ten len, co ho tu v pokoji vidíte, a ještě dva takové pokoje plničky od země až do stropu se přísti.
2: Tu vypravovala babičkám všecko, co se jí přihodilo, i také to, že jí královna slíbila, že až ten len všecek zpřede, že jí dá svého syna za manžela a že bude královnou.
3: Víš-li co, panenko, jestli nám připovíš, že nás pozveš na svatbu a že nás u stolu vedle sebe posadíš a že se před hosty za nás nebudeš stydět, tedy ti všecek ten len sepředem dřív, nežli se naděješ.
2: I všecko vám udělám, co jen chcete, jenom se honem do toho dejte. Tu vlezly ty tři babičky oknem do pokoje, poslali Lidušku spat a dali se do toho milého lnu. Ta s tím širokým palcem táhla vlákno, ta s tím dlouhým pískem ho lízala a hladila a ta s tou placatou nohou šlapala na podnožku a točila kolem. I šlo jim to, jako když prší. A když ráno počalo svítati a Liduška vstala, viděla velikánskou hromadu krásné, rovné i tenonké příze na cívičkách, až se srdce smálo. Tu dali ty babičky Lidušce s pánem Bohem a přislíbili jí, že na večer zase přijdou a v tichosti oknem odešli. V poledne přišla se královna podívat, jestli Liduška zase nezahálila. A když spatřila tu hromadu překrásné příze, pochválila Lidušku za její pilnost. Jak se večír šeřiti počalo, stály již babičky zase u okna a děvče jim s radostí otevřelo. A tak to bylo každou noc. Večír přišli a ráno zase odešli. A pokaždé, když se v poledne královna přišla podívat, mnoholi zase Liduška napřadla, nemohla se dosti nadivit té krásné přízi a Lidušku nachválit za její pilnost a často říkávala: mé zlaté dítě, jak jsem já ti dělala křivdu. Již se dali babičky i do druhého pokoje a již byl pomalu i tento vyprázdněn. Tu počala královna dělat přípravy ke svatbě. A když již bylo i ve třetím pokoji lnu na mále, děkovala Liduška srdečně babičkám, že jí tak pomohli. A babičky jí pravili: jenom nezapomeň, panenko, na to, co jsi nám slíbila, a uhlídá, že budeš tomu ráda. A když byl již všecek ten len ze všech tří pokojů až na poslední vlákno vypředen, bylo již také všecko ke svatbě připraveno a mladý král měl veliké potěšení ze své mladé, krásné a pilné nevěsty a řekl jí: žádej ode mne, co chceš, a všecko obdržíš. Mám doma tři staré tetičky, jsou sice velmi chudé a prosté, ale udělali mě mnoho dobrého. Dovol, abych je pozvala na svatbu. A mladý král i královna dali k tomu své povolení. A když již bylo v den svatební a hosté chtěli sedat za stoly, tu se najednou otevřely dveře a ty tři babičky, postarodávno až ku podivu směšně oblečeny, vyhrnuli se do pokoje. Jak je nevěsta spatřila, hned jim běžela vstříc a přivítala je radostně. Vítám vás, mé milé tetičky, vítám vás, pojďte a posaďte se tu za stolem vedle mne. Hosté hleděli jeden na druhého a byli by se dali rádi do hlasitého smíchu, kdyby se byli nebáli krále. A král i královna začervenali se jako pivoňka
1: ale nesměli Lidušce nic říci, protože jí k tomu dali své povolení. Když bylo při obědě, kladla Liduška sama babičkám jídla na talíře, nalívala jim piti a pobízela je. Jeste a píte, mé milé tetičky, vy jste mě velmi mnoho dobrého udělali. A když již bylo po obědě a hosté vstávali od stolu, přistoupil mladý král k té první babičce s tou širokou nohou a ptal se jí: ale prosím vás, milá babičko, od čeho pak máte tak širokou nohu?
4: Od předení, panáčku, od předení.
1: I šel k té druhé babičce s tím placatým palcem. Ale řekněte mě, milá babičko, od čeho pak máte tak placatý palec?
4: Od předení, panáčku, od předení.
1: I obrátil se k té třetí babičce s tím dlouhým pískem až přes bradu a řekl jí: ale milá babičko, od čeho pak vy máte tak dlouhý písk?
4: Od předení, panáčku, taky od předení.
1: Když to ten mladý král uslyšel, ulekl se toho náramně a hned tu nařídil své krásné paní, aby se mu do smrti více žádného přádla nedotýkala, aby taky nedostala takovou placatou nohu a takový široký palec a tak ošklivý dlouhý pisk až přes bradu. Zatím se ty tři babičky z pokoje ztratily a žádný nevěděl, kam se podělí. Ale Liduška, kdykoliv si potom na ně vzpomněla, pokaždé je v duchu žehnala a také jak živo žádná manželka tak ráda a věrně nezachovávala, co manžel nařídil, jako mladá královna tu královu zápověděla.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spad z města činžáků rovnou do města chat.

0: zahrát.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobalské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bal se už dramaticky táže. Zda se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku.
2: Jo, pořád se něco děje.

A v polistoch, pak jen pár bosých noh, já vím, co mu zbývá. Na slámě tiše sní, za obzor pěšky jít, on si přesto zpívá, je to neznaboh, jak by se modlit boh, on si pořád jen zpívá, že doma na stráni se vítr prohání a že tam voní hloch.

dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí, že je nechám být. Její dětský oči jenom pro mě pláčí, svou tvář se tak smáčí, že už musím jít.

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiprout.info. Všechno.

ruce milenců po bouři, klid a ticho. Písnička jenom

šepot jako lehký dech. Krev, pot a slzy za úsměv.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

nikdo z nás by doma neměl Sony. 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, škoda každé ráno.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

a teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova stát.

cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a doposledka táhne.

0: 9. Večer se mění v noc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Před kamerou, za kamerou. Kapitola 2. O tom, jak se opravdu začalo vysílat.

podvečer 31. prosince roku 1955 na Silvestra postával před prodejnou Elektra v centru Ostravy nedaleko vchodu do hotelu Imperial houf čumilů. Zvědavě zíral do výlohy na skříňku připomínající obyčejný rozhlasový aparát. Na čelní stěně přijímače však blikalo něco, co obyčejná rádia neměla. Skleněná obdélníková destička světlé šedé barvy a velikosti pohlednice. Obrazovka. Ten zvláštní přístroj byl nejmodernější československý televizor značky Tesla 2001A. Takový aparát měl tehdy v Ostravě jenom málo který šťastlivec. Když se kolem 7. hodiny objevil na maličké obrazovce zkušební monoskop, sotva rozpoznatelný, a po něm obrázek hornického kahanu s nápisem Televize Ostrava, napětí v hloučku před výlohou dosáhlo vrcholu.

Toho Silvestra se odehrála událost vpravdě historická. Bylo spuštěno první oficiální vysílání ostravské televize, a to přesně o 7:30, vystoupením mladé pohledné hlasatelky. Následoval státnický projev krajského tajemníka, zdůrazňující, že zahajovací program je odměnou havířům a hutníkům ocelového srdce republiky za úspěšné splnění pracovních úkolů první pětiletky. To byl citát. Pak už Lubor Tokoš, herec ostravského státního divadla, uvedl další program. Premiérový Silvestr nové stanice zpestřilo vystoupení hudebního klauna Jaromíra Mišky, veselé filmy, písničky a zábavný sketch. O 11:30 se však na obrazovce opět objevila hlasatelka a oznámila, že vysílání končí a bude pokračovat až na nový rok dopoledne. Diváci se prý mohou těšit, kromě jiného, na sváteční projev prezidenta Antonína Zápotockého. Obrazovka zhasla a lidé se rozešli. Ostrava měla svou televizi.

historie zaznamenala, že první tvář, která se objevila na ostravské obrazovce, patřila, jak bylo řečeno, mladé dámě. Sympatická slečna Eva Kunertová, 22letá dívka z Českého Těšína, tehdy pracovala už několik let jako hlasatelka v ostravském rozhlase. Z brusu nové médium zasáhlo do jejího života opravdu zásadně, nejen zvláštním prvenstvím, ale také proto, že neuběhlo ani pár let a těšínská maturantka obchodní školy pojala za manžela klíčovou osobnost nové televizní stanice, mladého režiséra Františka Mudru. Pro první hlášení připadaly v úvahu pouze dívky s rozhlasovými zkušenostmi, vzpomínala Eva Mudrová o mnoho let později. V ostravském rádiu jsme se u mikrofonu střídali tři dívky a protože jsem tenkrát na Silvestra zrovna neměla službu, byla jsem vybrána, abych přednesla uvítací televizní text. Dostala jsem scénář, odvezli mě na vysílač, postavili mě pod rozžaté reflektory a režisér mi dal bliknutím na kameře pokyn, abych spustila. Nebylo na tom nic světoborného, teprve později mi došlo, že jsem se asi zúčastnila něčeho velice významného. A první slova? Cituji. Dobrý večer, milí přátelé. Vítám vás k prvnímu vysílání naší nové televizní stanice. Ano, je to pravda. Už i Ostrava má svou televizi. A vy, vážení přátelé, jste opravdovými televizními diváky. Trochu nezvyklé, že? Však si časem zvyknete. Konec citátu. Zda to bylo přesně tak, není jisté, protože archiv ostravské televize byl v červenci roku 1997 zničen rozsáhlou povodní a scénář silvestrovské premiéry se nedochoval. Slavná aktérka historického vysílání se pokusila věty prvního hlášení ze své paměti vydolovat pro autora vzpomínkové knihy až o půl století později, v roce 2005.

Blikající obrazovka za výlohou prodejny Elektra nebyla jediným zářícím bodem v ulicích potemnělé silvestrovské Ostravy. Televizní premiéra byla součástí masivních propagačních akcí, které měly přesvědčit havířské a hutnické brigádníky, přijíždějící sem z celé země, aby podepsali pracovní závazky a v regionu zůstali natrvalo. Cituji. V noci na Silvestra budou osvětleny těžní věže šachet, závodů a důležitějších veřejných budov, sliboval v propagačním článku deník Nová svoboda. V půlnoci se na 2 minuty rozezvučí sirény továren, houkačky požárních sborů a píšťaly lokomotiv, aby přivítali první rok druhé pětiletky. Z věže radnice bude vypáleno 60 raket a 12 salv. Městem projede 30 jezdců na koních, čele jízdy pojedou trubači. Za nimi pojede skupina motoristů s vazarmu. Na autech a motorkách povezou osvětlené transparenty. Konec citátu. Také nad hlavním nádražím se mělo rozhořet ohňostrojové divadlo. Cituji opět z Nové svobody. Na haldách největších dolů budou zapáleny ohně, o půlnoci bude vylévána rozžhavená struska a koksovna Karolína jedním rázem vyprázdní koksové baterie. Konec citátu. Jak vidno, první ostravské televizní vysílání mělo obrovskou reklamní konkurenci. S bombastickými oslavami však kontrastovaly skromné poměry studia, z nichž se onoho Silvestra a pak ještě dlouhá léta z Hošťálkovického kopce vysílalo. Šlo o místnůstku v přízemí odbavovací budovy. Kumbálu se říkalo hlasatelna, ačkoliv zmíněný prostor sloužil nejen k nahlašování pořadů, nýbrž i jako jediný možný a hojně využívaný umělecký ateliér. Pokojík měl plochu asi 4×4 metry a byl od režie a odbavovacího pracoviště oddělen velkou prosklenou stěnou. Každý, kdo se v uměleckém ateliéru pohyboval, si musel připadat jako v akváriu. Mířili na něho silné reflektory, takže oslepený člověk vlastně nemohl vidět, co se za sklem děje. Lidé v režii měli naopak o dění v hlasatelně dokonalý přehled. Uprostřed ateliéru trůnil technický skvost. Mohutné tělo ikonoskopové kamery s otočným karuselem a 3 objektivy. Při premiérovém vysílání se na boku kamery skvěl nápis Průmyslové stavby, což bylo dědictví z dob stavby vysílače. Kamera byla upevněna na trojnohém stativu z kolečky místo hrotů. Pojíždět s kamerou však nebylo možné, jelikož podlaha nebyla dostatečně rovná a kapesní rozměr hlasatelny v skutku nedovoloval nějaké pohybové kreace. Je neuvěřitelné, co všechno se z hlasatelny vysílalo. Rozhovory, koncerty, estrády, dokonce hry a umělecké inscenace. Do miniaturního studia se někdy natlačilo takové množství účinkujících, že kamera neměla potřebný odstup a děj bylo nutné snímat po otevřenými dveřmi z přilehlé chodby. Vysílal se i zvuk, takže v blízkém sociálním zařízení bylo v té době zakázáno používat splachovací zařízení.

Kamera v hlasatelně byla samozřejmě elektronková, značně poruchová. Kdo ji obsluhoval o silvestrovské premiéře, není známo. Ale už na nový rok 1956, tedy druhý den vysílání, prý u kamery stál podle svědectví jeho partnerky Jarmily Scheinkönigové jistý Zdeněk Brož, kameraman pražské televize. Byl prý odměněn jednorázovým honorářem 180 korun, což bylo za jeden den vysílání poměrně hodně. Zdeněk Brož, protože žil v hlavním městě, musel 6 měsíců, než mu byla v Ostravě nabídnuta trvalá smlouva, létat na každé vysílání z Prahy letadlem, třesoucí se vysloužilou válečnou Dakotou. Pražský kameraman se ale pokaždé kolegům chlubil, jaký luxus mu ostravští šéfové dopřávají. Zemřel roku 2013 a v jeho pozůstalosti se našla smlouva, podle kterému byl vyměřen měsíční plat 1400 korun. To tedy žádný zvláštní luxus nebyl. Když v hlasatelně přibyla další kamera, bylo vylepšeno i technické vybavení režie. V rohu místnůstky byl instalován filmový projektor, k dispozici byl také gramofon, magnetofon, stříhací stolek a monitory. Kromě režiséra, stříhače, zvukaře a redaktora se do režie museli nacpat i 2 technici, připraveni blesku rychle zasáhnout v případě poruchy. Ta ostatně postihla už novoroční vysílání, dokonce 2x, což bylo velice nepříjemné, protože šlo o projev prezidenta Zápotockého. Bohužel, napsal do raportu inspektor odpovědný za hladký provoz. Přetrhl se film, ale díky pohotovosti promítače Sichry, který zachytil pás a provedl jej soukolím, se druhá porucha omezila na pouhých 20 vteřin. Dále vypadl zvuk a technik údržby Přindiš proležel zbytek projevu pod projektorem a obětavě držel padající relé, které přestalo fungovat. Konec citátu. Pokrok nastal, když technici postavili kameru na dvoukolák s gumovými pneumatikami. To už se dalo mluvit o jakési kamerové jízdě. Traduje se, že to vymyslel kameraman Hermann Onaiser, který dnes žije v Německu. Ještě lepšího efektu bylo dosaženo, když vozík s kamerou vyrazil z hlasatelny na dvůr a snímal exteriérové záběry. Když se prý vysílala jedna z prvních besed o přírodě, slavné lovy bez zbraní, rozsadil režisér Mudra vypravěče kolem malého jezírka na nádvoří, vlastně kolem požární nádrže, a dvoukolák popojížděl po prostranství, na němž rostly jako součást dekorace umělé smrčky. Kamery byly tehdy málo citlivé a muselo se hodně svítit. Reflektory vypůjčené z divadelního fundusu se přehřívaly, občas dokonce vybuchla některá z lamp a v místnůstce bylo značné horko. Legenda praví, že hlasatel Ivan Šedivý si zpříjemňoval pobyt před kamerou tím, že pod stolek s mikrofonem postavil lavor s vodou a během hlášení si chladil nohy. Teplota někdy stoupla až na 50 stupňů Celsia, pravá výheň. Dnes už nežijící herec Luděk Eliáš vzpomínal na absurdní scénu z jedné angažované inscenace ze zemědělského prostředí, kdy v roli předsedy jednotného zemědělského družstva musel vejít v exteriérové dotáčce do družstevní kanceláře, navlečen do tlustého kožichu. Hra se odehrávala v zimě.
a v témž kožichu, již v živém vysílání, vstoupil do rozpálené hlasatelny se slovy, cituji, honem mi nalejte horký čaj a zavřete za mnou dveře, ať sem netáhne vichr z polí.

Dne 3. ledna 1956 se vedení studia vrátilo na poradě k zahajovacímu vysílání ostrou kritikou velkého množství technických závad. Ze zápisu bouřlivé porady citujeme. Dne 31. prosince nebylo v provozu dorozumívání mezi promítačem a studiem, což se již nikdy nesmí opakovat. Zkouška na večerní program byla odložena z 10. na 15. hodinu a pro závadu na prolínači pak dokonce na 16. hodinu. Signalizace na studiové kameře nebyla ani po několika pokusech funkční. Konec citátu. Všechno tedy nebylo ani zdaleka idylické. Zřejmě ani nejvyšší místa si na začátku roku 1956 neuvědomovala, jaké možnosti v sobě televize skrývá. A někteří funkcionáři dokonce považovali nové médium jen za jakousi nákladnou, pohříchu velice poruchovou atrakci. Častá nedorozumění mezi zaměstnanci televize způsobovaly také organizační nejasnosti a kompetenční spory. Odpovědnost za občasné poruchy byly přehazovány z jednoho na druhého. Zatímco pracovníci programu patřili pod takzvaný Československý výbor pro rozhlas a televizi, techničtí pracovníci a zaměstnanci správy vysílače spadali do kompetence oblastní správy radiokomunikací v Brně. Nevědělo se pořádně, kdo je komu podřízen a kdo je za co odpovědný. Alfred Lubojacký, ředitel ostravského československého rozhlasu, v jehož budově na Šmeralově ulici se v průběhu prvních měsíců nalézala televizní redakce, řešil problémy provozu velmi svérázně. Vzpomínal na to jeden z jeho nástupců, pozdější televizní šéf techniky Jaroslav Vondra. Cituji. Jednou jsem za ním přiběhl, aby mi pomohl vyřešit jistý vážný technický problém. Soudruh Lubojacký se postavil k oknu, díval se dlouho do zmoklé ulice a pak povídá. A furt prší a prší.

Zpočátku se vysílalo jen 2 dny v týdnu. Ve středu od 7 večer do 9:30 a v neděli od 6:30 do 9:30. Později 4x týdně. Ve středu, čtvrtek, sobotu a neděli. Neuplynul ale ani rok a diváci se už mohli na televizi dívat skoro každý den. Problém byl ale s odborností lidí podílejících se na tvorbě programu. Jenom málo kdo měl odpovídající vzdělání, například hlasatelka Eva Kunertová-Mudrová se mohla chlubit jenom střední školou. Lépe na tom byl režisér zahajovacího vysílání Ivo Paukert, ale ne tak docela. Měl sice diplom z Filmové fakulty Akademie muzických umění a v pražské televizi působil jako asistent režiséra Zdeňka Podskalského, ale jinak měl vůbec to nejhorší myslitelné vysvědčení. V ocelovém srdci republiky si vylepšoval kádrový profil za svého bratra, který v roce 1950 emigroval do svobodné Evropy. Řada lidí přišla z rozhlasu. Redaktoři, scénaristé, programoví pracovníci i pár techniků. Bylo už řečeno, že první televizní redakce s jedním psacím strojem a velmi skromným kancelářským vybavením sídlila právě v budově rozhlasu. K dispozici tu byla i malá filmová střižna, umístěná v někdejším pokojíku pro uklízečku. Vedení rozhlasu podceňovalo význam nového média, ostatně rivalita mezi oběma sdělovacími prostředky bohužel někdy přetrvává dodnes. A tak se televizní redakce musela spokojit s umístěním v nejvyšším 4. patře, kam nevedl výtah. Veškeré zařízení se muselo tahat po schodech. Přitom třeba 35mm zvuková kamera Moskva, s níž občas v Ostravě natáčel legendární pražský kameraman Eduard Landyš, vážila skoro 15 kg. K jejímu příslušenství patřila baterie z autobusu. František Mudra vzpomínal, že jako elév musel s tímto závažím běhat po městě a šplhat na tovární komíny a stavební jeřáby. Ploužil jsem se každý večer domů s rukama vytáhanýma, jako bych narubal tunu uhlí.

Začínající regionální televize stále hledala nové lidi. Kde je ale hledat? Tak došlo i na místní ochotníky. K nejnadšenějším patřil Čeněk Rábl, zvaný Čenda. Jehož bizarní příhody z natáčení se dodnes tradují mezi televizními pamětníky. Povoláním byl pošťák, poštovní zřízenec. Když ho chytil televizní amok, odložil brašnu, pověsil na přepážku ceduli s oznámením "Jsem v terénu v Muglinově" a spěchal na Hošťálkovický kopec. Vypomáhal obětavě, kde se dalo. Jednou během živého vysílání jakési detektivky se opatrně plazil po podlaze, aby podržel špatně upevněnou padající kulisu, a diváci si pak marně lámali hlavu, zda ta záhadná postava na obrazovce, která se tak usilovně skrývala, byla oběť nebo detektiv. Čendův poštovní nadřízený si častých absencí svého zaměstnance nemohl nevšimnout a z pošty ho vyhodil. Činorodý ochotník Čenda pak samozřejmě dostal lano z televize a byl jmenován inspicientem scény. Pan Oldřich Klásek, pozdější zpravodajský kameraman, byl zase tramvaják. Televizi se hodilo, že měl elektrikářské zkoušky a rozuměl všemu, co s elektřinou souviselo. Když projevil zájem o zaměstnání, byl okamžitě přijat jako historicky první stálý televizní osvětlovač. Zatímco se o silvestrovské půlnoci 1955 rozcházel úžaslý dav od výlohy prodejny Elektra, sečítali se plusy a mínusy právě skončeného vysílání. Autobus nás svezl z Hošťálkovického kopce dolů a o půl jedné už jsme všichni seděli v baru Salajka v hotelu Imperial a přijímali první gratulace, vzpomínal režisér Ivo Paukert. O 3 dny později se ale oficiálně vyjádřil deník Nová svoboda, tiskový orgán krajského výboru Komunistické strany Československa. Jedna z poznámek byla zvlášť nelichotivá, cituji. Majitelé televizorů ještě v 19 hodin marně na svých obrazovkách vyhlíželi nastavovací monoskop a neuklidnili je ani nadšený hlas rozhlasového reportéra a autora silvestrovského scénáře Vítězslava Mokroše, který stále dokola ujišťoval, že vysílat se opravdu, opravdu bude. Konec citátu. Celku ale ostravská veřejnost přijala svou televizi s porozuměním, které s ubíhajícími měsíci rostlo. První rok vysílání byl pro všechny začínající televizáky neobyčejně náročný. Vždyť v onom roce nula zajišťovalo program v 1/2 stovce vysílacích dnů pouhých 11 lidí. Přitom mělo mít televizní středisko Ostrava v té době 57 tabulkových pracovníků, tedy 5x více. Těch 11 statečných, jako by bylo povzbuzováno vyjádřením Evžena Sajdoka, tehdejšího televizního eléva a pozdějšího ředitele studia z přelomu 70. a 80. let, který vzpomněl na začátky vysílání větou "vpravdě legendární". To si poslechněte. Televize se v Ostravě dělala v polovině 50. let tak, jako by byla právě vynalezená.

0: Slyšíte hvězdu. Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
1: Před kamerou, za kamerou. Kapitola třetí o tom, jak se mladá dívenka z malého města dostala na titulní stránku populárního časopisu.

15. října roku 1959 se na obálce tehdy velmi oblíbeného ženského časopisu Vlasta objevila fotka usmívající se mladé sympatické dívky u rozhlasového mikrofonu. Více než 6 desetiletí, které od zveřejnění této fotografie uběhlo, se rovná oblouku klenoucímu se nad jedním zdaleka ne jednoduchým lidským životem. Desítky let vzestupů a pádů jsou příběhem, ve kterém se spojuje obyčejné lidské štěstí s nespravedlností a trpkostí a časy slunné s časy spíše zamračenými.

V roce 1959 jsem ještě nebyla provdaná a nosila jsem tatínkovo jméno, vzpomínala po letech hrdinka našeho vyprávění, Eva Kunertová Mudrová. Byla jsem plná ideálů, natěšená na zajímavou práci.

dokumentárního cyklu pro pražskou televizi jeden z pořadů s názvem Československá expedice. Byl to velice prestižní úkol, ale k jeho naplnění bohužel nedošlo. Eva na to vzpomíná. 20. srpna večer skončilo v Praze filmování a my jsme odjeli na večeři. Příštího rána nám začínala dovolená. Měli jsme odjet na chalupu v Dolní Čermné, kde nás čekali rodiče a obě naše děti. Těšili jsme se, že tam společně strávíme několik klidných týdnů. Štáb se ubytoval v hotelu Internacional nedaleko Davidského náměstí, zvaného Kulaťák. V hotelu byl ubytován i americký štáb, který v Praze právě dokončoval hraný válečný velkofilm Most u Remagenu. Hotel byl plně obsazený a manželům Mudrovým přidělili pokoj v přízemí. Už jsme skoro spali, vzpomíná Eva, když zazvonil telefon. František zvedl sluchátko, chvíli poslouchal a pak telefon beze slova položil. Kdo tak pozdě volá? Zeptala jsem se. Na to František, to nic, blbý vtip, do Prahy přivěli ruské tanky. Kdo to říkal, povídám. Ale ta naše bláznivá redaktorka, špitl František, hrklo ve mně. Pozor, Jarmila Krylová není žádný blázen, ta vtipy nedělá. A protože jsem zkušený rozhlasák, otočila jsem knoflíkem a zapnula hotelové rádio. A už to jelo. Slyším vzrušený hlas, že bez vědomí Národního shromáždění a vlády Československé republiky vstoupila na naše území vojska Varšavské smlouvy. Jako ve snách jsme rozhrnuli závěs a spatřili, jak přímo na nás do pokoje míří tank. Vyběhli jsme na chodbu. Na obrazovce už jsme viděli rozčílenou Kamilu Moučkovou. Všude křik, zmatek, hluk, halou pobíhali vzrušení Američané. Vrátili jsme se do pokoje a pokračovala bezesná hluboká noc. K ránu jsme se dozvěděli, že americký štáb opouští Prahu. Filmaři nasedli do džípů a začali kroužit Kulaťákem, mávali československými vlajkami, kdo ví, kde je tak rychle sehnali, a my, kteří jsme zbyli, jsme mlčky postávali na hotelových schodech. Bylo třeba něco dělat. Eva s Františkem se rozjeli do televizní redakce ve Vladislavově ulici. Tam je požádal rozrušený směnař, aby v nemocnici na Karláku ověřili zprávu, že sovětští vojáci střílí do oken dětské chirurgie. Situace byla nepřehledná. Evě s Františkem brzy došlo, že jejich sil bude třeba spíše v Ostravě. A tak se vydali silnicemi plnými tanků na Moravu. Napříč zemí bez legální vlády nabídnout pomoc domovské televizi a rozhlasu. Bylo jim jasné, že dovolená je rozhodně nečeká a že své děti hned tak neuvidí.

Televize a rozhlas sídlili tenkrát v Ostravě v téže ulici doktora Šmerela, jen s vrátnicemi na opačných koncích. František zamířil do televize, Eva do rádia. Přivítali je rozčílení kolegové. Evu, režisérka Marta Bělecká, hlasatelé Jaroslav Kremla a Ivan Šedivý, herci Lubor Tokoš a Luděk Eliáš, Zbyněk Průša, redaktoři Milan Švinc, Jarmila Kobělková a Marie Nováčková,

Olda Prokop, Pavel Pácl, nerozluční manželé Jarmila a Libor Tetensovi, Karel Mašlonka, Oldřich Boreček, Libuše Berková, Dana Svobodová i slovenský hlasatel a výborný kamarád Miro Neoveský s manželkou Hanou. V rádiu bylo jako v mraveništi. Redaktoři vybíhali do ulic, sbírali zprávy a natáčeli reportáže. Hlasy reportérů zněly éterem, uklidňovali veřejnost. Technici se pokoušeli propojovat vysílače vojsky dosud neobsazené. Spontánně vznikla improvizovaná rozhlasová štafeta, ve které se místo sprinterského kolíku předával mikrofon. Začala Praha, přidala se brněnská stanice, pokračovala Ostrava, pak Olomouc, přihlásilo se i slovenské město Obilia. Spolupráce byla úžasná. Eva to vyjádřila stručně. Odjakživa jsem v rádiu oceňovala vzájemnost a vstřícnost, ale v těch srpnových dnech byl stupeň nadšení a solidarity nadevším, co jsem dosud prožila.

Kdyby v těch srpnových dnech někoho napadlo sestavit žebříček povolání zasluhujících nejvyšší uznání, určitě by jedno z předních míst patřilo rozhlasákům. Vysílalo se samozřejmě živě. Záznamy prakticky neexistují, takže doklady o pracovním vypětí a lidské odvaze se hledají těžko. Před časem ale našla Evina kolegyně, redaktorka Dagmar Misařová, na dně redakční skříně zastrčené kdesi v rohu zaprášený magnetofonový pásek, který jako zázrakem přežil 20 let normalizace. Přátelé, na dvoře Československého rozhlasu se střílí. Slyšíme vzrušený hlas. Myslím, že to jsou poslední slova, která od nás uslyšíte. Zachovejte prosím klid, důstojnost a rozvahu. Prožíváme opravdu hrozné chvíle. Ty nás však nesmí strhnout k nepředloženým činům, které by mohly vést k tragédii. Prosíme vás, nezhlukujte se kolem sovětských tanků, netvořte skupiny, procházejte klidně ulicemi. Žádáme hlavně mladé chlapce, aby neházeli kameny na tanky. Každý takový čin může být chápán jako provokace a my přece nechceme provokovat. Upřímné výzvy ke klidu nebyly bohužel pozdějšími stranickými komisemi považovány za službu veřejnosti, nýbrž, cituji, za hrubé porušení pracovních a profesionálních povinností. Licoměrnost jako hrom. 38 z 49 programových pracovníků Ostravského rozhlasu bylo bez pardonu vyhozeno z práce. V televizi to bylo podobné. Provinilci nesměli nastoupit jinam než do dělnických profesí. Někteří emigrovali, jiní rezignovali a přizpůsobili se. Jeden z kolegů si dobrovolně vzal život. To byla cena, kterou se platilo. Ale Eva Mudrová nikdy nezapomene na dojemný dárek, který obdržela v dramatických srpnových dnech. V největším zmatku mě zavolali ze studia do vrátnice, vzpomíná. Stál tam vysoký muž v uniformě majora Československé armády. Předal mi jakousi malou krabičku, mlčky mne objal a zmizel. Když jsem pak ve studiu krabičku otevřela, zalesklo se uvnitř vojenské vyznamenání. A dopis s několika slovy, že to vyznamenání patří hlasatelům a rozhlasákům za statečnost, odvahu a věrnost republice.

Eva Mudrová byla stejně jako řada kolegů pozvána k takzvanému normalizačnímu pohovoru. Odmítla podepsat výpověď a ponechala na komisařích, aby sami vynesli výrok o bezpodmínečném propuštění. Během jednání byla absurdně obviněna, že pobuřovala vojáky v celém kraji, že má fašistické sklony, což prý má nepochybně kořeny v dobách protektorátu. Komisi jaksi nedošlo, že Evě nebylo za války ani 10 let. Milovanou práci jsem musela opustit 31. března 1972, vzpomíná Eva. Už 3 roky předtím jsem nesměla k mikrofonu a pracovala jsem jako písařka. Byla jsem na tom stejně jako moji kamarádi. Pozbyli jsme naději. Z rádia mě nakonec vyhodili a 4 roky jsem marně sháněla práci. Na dlouhá léta zmizela z mého světa většina skvělých rozhlasových přátel a kolegů. Pouze s jedním z nich, s celoživotním kamarádem, hlasatelem Ivanem Šedivým, jsem v prosinci roku 1989 dostala příležitost vrátit se do éteru a oslovit ostravské publikum. Přiznám se, že mi přitom tekly slzy. Někdejší legendární hlasatelka přežila normalizaci v kanceláři podnikového ředitelství Martinovských mlékáren. Dnes mi ani nepřipadne, podotýká, že jsem jako sekretářka pracovala vlastně stejně dlouho jako před mikrofonem a kamerou. 15 let. Měla jsem k tomu ostatně kvalifikaci, vždyť jsem absolvovala obchodní akademii. Ale ničeho nelituji, vždyť mnozí z mých mlékárenských kolegů, kteří se zabývali zdánlivě nudnou výrobou jogurtů a sýrů, měli docela blízko ke kumštu. Já je mohla navíc obdivovat jako znamenité potravináře, technology a inženýry. Po listopadu byla Eva pozvána i do televize, ale v rozhlasovém studiu se cítila lépe. Dlouho uváděla s Ivanem Šedivým víkendový pořad písniček na přání a navíc hodinovou relaci, která na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vydržela skoro 1/4 století, posluchačsky oblíbený apetit. Poslední živé vysílání tohoto legendárního pořadu absolvovala Eva Mudrová o Vánocích roku 2014. Neuvěřitelných 62 let po prvním vystoupení u mikrofonu. Žádná jiná naše rozhlasová nebo televizní hlasatelka a reportérka se nemůže chlubit tak ojedinělým rekordem. Kruh se uzavírá. Žena, která poznala lesk popularity i záludnost životních kotrmelců, tvrdí, že člověk se nesmí domnívat, že stráví celý život jenom na horní palubě. I v podpalubí může najít bohatství a cenné zkušenosti. V nejtěžších chvílích, kdy se vám zdá, že se více nenadechnete, může člověka nejvíc podržet práce, soudí Eva. A když je člověk na život opravdu zvědavý, najde všude zajímavé lidi, jejichž příběhy dodávají sílu a naději. A to je všechno. Fotky na titulech časopisů dnes patří jiným osobnostem. Pokora zůstává. A také dobří přátelé, dodává Eva Mudrová. I když mnozí, bohužel, už jenom ve vzpomínkách.

až do těch dob, kdy jsem Bůh ví čím div nepropadl. Očím tvým teď půlnoční vlak zpátky mě odváží. Já byl jako kůň, zdal jen tvou trať, teď právě končím.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů takzvané druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici Hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu, stejně jako v minulosti, česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: To jsou takový dopisy pro vás vlastně, pane Verich. Já bych vám je radši předal rovnou. Radši se podívat například tyhle ty dva, jsou pro vás jak dělaný.
2: No je moment, jsou jak dělaný, nebo pro mě dělaný?
1: Jak dělaný?
2: Vážený pane horníčku. Když jsem sledoval vaše hovory, napadla mě myšlenka, že byste mě mohli odpovědět na otázku, která mě zajímá již dlouhá léta. Jde o toto. Vidíme si je skutečně, jaký je?
1: To je zajímavý dotaz.
2: To je od Einsteina, ne?
1: Ne, ten už mě léta nepíše. No. Od té doby, co jsem mu vyřešil jednu teorii, tak mě
2: nepíše. Cože?
1: Já jsem mu vyřešil jednu teorii a od té doby on se nějak urazil, nebo co?
2: A tady na ústřední televizní hovory, ha, otázka pro pana Horníčka. Rád bych viděl, zda při psaní používáte nalinkovaného papíru nebo čistého. Co říkáte, to je pro mě?
1: Já jsem říkal, jako pro vás.
2: Jo, jak to je? Jako,
1: jako pro vás dělaný.
2: Já vůbec nepoužívám, já vůbec nepíšu.
1: Ne?
2: Ne, já se praštím přes ruku vždycky. Až litera skripta manet.
1: Ano.
2: Toto radši řeknu, to můžu odvolat vždycky.
1: Tady je, no, nalinkovaného nebo čistého papíru, abych to řekl takhle. Já používám nalinkovaného nebo čistého, jaké je, ale nemám rád, když použiju čistého papíru a někdo mě to dodatečně nalinkuje. Ale to cituju vás, pane Věry, jestli pak víte kdy, ne? Vy jste jednou řekl krásnou věc, když vám říkali, že v satirickém divadle je všecko, si můžete dovolit všecko, že můžete střílet jakkoliv chcete, ale že musíte střílet tím správným směrem. A vy jste na to řekl, ano, to se při fotbalu pozná. Protože při fotbalu soupeř, já, soudce i diváci, víme, že pálím na branku. Ale v satyře já vypálím míč a vy potom kreslíte lajny. Takže to je, to jenom cituji vás. Či nemám rád, když mi někdo dodatečně nalinkuje papír.
2: A ve satyra se nemá dělat.
1: Že ne? Ale mám tady zajímavý jeden dopis, například, co to je zblo? Co to je zblo?
2: Pardon.
1: Že jo?
2: Zblo?
1: Že například není na tom zbla pravdy.
2: Ano,
1: nebo
2: ano.
1: Nemám zblo peněz třeba.
2: Ovšem zblo, ale zajímavé je, že se nevyskytuje zblo v plurále, jako několik zbel.
1: Ano. Patrně to tak
2: malý. A zajímavé je, že prosím, každý tvrdí, že nemá zblo.
1: Ano.
2: Ani zblo.
1: Ani zblo.
2: Ale že by někdo tvrdil, nemám ani tři zbla.
1: A nebo že by někdo přiznal, mám zblo.
2: Mám zblo. Mám kousek zbla.
1: Ano, ano, necelé zblo.
2: Necelé zblo.
1: Ano. To je zajímavé, že to se ještě nevyskytlo nikdy. Čili jestli zblo vůbec je. Myslíte, že třeba zblo je větší než přehršle?
2: To já myslím, že tady je nějaký omyl. Já myslím, že přehršle. Já myslím, že to není míra přehršle. Já myslím, že zblo je míra jako karát.
1: Aha.
2: Rozumíte?
1: To je ten, co napsal Broučky.
2: To je fiat.
1: To je
2: fiat justiciat.
1: A to je fiat, ano.
2: Ano. Co vy myslíte?
1: Ano.
2: Ne, ale... No to bude, já myslím, zblo to bude míra.
1: Ale jestli to je míra, jestli na vážení nebo na
2: vážení?
1: Na vážení, no, zblo.
2: Karát, karát je váha jednoho zrnka toho, že jo?
1: Ano. Ano, ano.
2: No chleba svatojánskýho.
1: Jo? To nevím, to je zajímavý, tohle nevím.
2: Ano, no protože to je to zrnko, má nějakou takovou vlastnost, že těžko, že velice nesnadno nabývá na váze vlhkosti vzduchu, nebo tak. Má konstantní váhu. A proto tím vážili v Benátkách ty kupci brilanty. A to se vážilo těma zrníčkama těchto z těch, jak, jestli se pamatujete
1: ty,
2: na
1: ty,
2: to,
1: ano, ty,
2: co se na tom krásně, už bych to dneska dávno nemohl jít, leda, že bych to jet takhle, a, tak to tam jsou, no. No tak z toho vznikl karát, ne? To je ta váha karát. Tak zblo musí být taky něco takového.
1: Ty jde o to, kolik zbel má jeden karát. A nebo naopak, kolik karátů má jedno zblo.
2: Ano, ano. No. A tady kolik to... karátů má právo jedno zblo.
1: Ano.
2: Rozumíte? Nebo na... To je blbý, tak to zahoďte.
1: To nebo... Řekneme, že to je... Ano, to je nejlepší, to, to je, ne, že to je to špatná otázka.
2: To jsou takové věci, nebo to pošlete do akademie, tam to taky nevědí.
1: Co je to, když se řekne opilý na mol? Vojtěch Martínek z Humpolce se ptá. Opilý na mol, jestli to souvisí s molovou základnou, nebo jestli může být opilej na důr.
2: Já myslím, že to bude spíš na to mol, ne?
3: Ty,
1: to je mol, jo?
2: No to je, no to je, tam je všecko mol. Co se zpívá?
1: A já taky myslím, že to souvisí s individualitou, protože já znám lidi, kteří se tak opijou na dur. A zase některý na mol. To já myslím, že je velmi osobní. Velmi osobní. Tohle jsme vyřešili.
2: Já za mým času zbyl člověk možná jako Dán. A to mělo tu ten význam, že to bylo na mapě nalezitelné. Ale vědět... Byl jsem možná jako Dán. A každý věděl, o co jde.
1: Ano, ano.
2: Ale na mol to je takový, to už tam je nějaký špatný úmysl.
1: To ještě abyste měl k pití hudební sluch.
2: Co?
1: A ještě k tomu hudební sluch mít.
2: Jo.
1: Já ho nemám, já se opiju, vím já, na co se opiju. Jo. To ne. Jaký máte pocit před představením? Se ptá Alena Ouhrabková z třetí třídy základní devítileté školy. To je ještě malá holčička, starý Plzenec. Jaké máte pocity před představením? To by mě zajímalo, pane Verich. Míváte vy někdy, nebo měl jste někdy trému? Hereckou, myslím, trému, jo?
2: Stranda, včera se mě ptal jeden člověk na to. Náhodou, já jsem dělal nějakou televizi někde na Hradě tady. A tam byl nějaký pán, který taky jako tam něco říkal a pak říkal, jestli mám trému. Já jsem mu říkal, že jo, že mám, ne, a on se mi tady chci přitom. Jsem říkal, no přitom ne tady. Ale jako když by dělal divadlo, nebo když dělám film, nebo tak vždycky mám, proto to dělám. Přece kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. Ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Ovšem nesmí to být patologická tréma, že tam se... To je blbej D'Artagnan takhle. To nemůže dělat, že já. Ale jakože tam jde D'Artagnan.
1: Ano.
2: Tam přijde, to je něco jiného.
1: Ano, že to přemůže.
2: Já když tam vejdu, tak už nemám tu trému. Ale to si vždycky říkám, tak co, no tak mě vykopají, spustí oponu, budou říkat, to je blbec, on se zbláznil a budou psát v novinách, no a co, půjdu na pivo.
1: Já bych to, pardon.
2: Tak se, tam už nemám tu trému, ale předtím mám.
1: Předtím.
2: Takovou divnou, příjemnou takovou.
1: Ano, takové rozechvění.
2: Ano.
1: Člověk se tam těší a současně se tam
2: ano, trochu ano, bojí. Ano, co vám mám vyprávět? Vazolich jeden Erzeln.
1: Já.
2: Roubiček.
1: Já bych to uzavřel jednou takovou filologickou otázkou. Před chvilkou jste totiž použil slovo sranda. Považujete ho za neslušný?
2: Za neslušný?
1: Já taky ne.
2: No to bych musel být.
1: Totiž já mám dojem, že za prvé vy s Voskovcem už asi v 29. roce jste napsali filologický článek, který vyvracel neslušnost tohoto slova. Za druhý jsem ho jednou použil jedinkrát v rozhlase a dostal jsem rozhořčené dopisy asi 3 lidí, ale dokonce mě vyčítali, že jako váš žák, tedy Voskovce a Wericha, kteří jste byli slavní svým puritánstvím a čistotou, že já to používám a přehlédli nebo přeslechli, že to slovo jsem použil čta z knihy Jiřího Voskovce Klobouk Vexlový. Ale za třetí jsem to našel v Karlu Čapkovi z roku 28 a klidně používá i Karel Čapek slova sranda. Pro mě to je jeden z druhů legrace nenahraditelný jiným slovem.
2: No to je živý jazyk a nemluví o tom, že jste si jistě všim dostáváte dopisy takové, že tedy, když z toho udělám karikaturu, tak píšou: ty dobytku, ty smrade všivá, teď ty mluvíš prostě. Čekáš tady.
1: Tedy tohle ten případ nebyl, tady mě napsali dva manželé, velmi slušný a milej dopis, ale přesto se pohoršil nad tím slovem. Ale já myslím, že v některých slovech zní prostě i růže.
2: Ano,
1: jsou
2: ano.
1: Taká ústa.
2: Ano, ano, máte pravdu. No. Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal.
1: Přesně, ano.

0: Němců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jejich smích.
1: Že je slaboch, že prý nemá sílu, že se rány bojí, říká o něm předák Andy Ren.
2: Ten kojot
1: hodí se jen k tomu, aby chodil kempu pro zásoby, je prý jenom pro smích slaboch Ben.
0: Na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

Koltů na to cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud byl

0: Noc plná hvězd.
1: Chceme-li se nyní přidržet tradic návštěvních dnů, musíme se bohužel uchýlit od pravidel show. Totiž, jak známo, součástí návštěvních dnů jsou povídky, které se netančí, nýbrž čtou. A proto, ač to říkám velice nerad, v tomto okamžiku musí jít show stranou.
2: A dva, tři, show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři. Ba ne, nemusí. Já vám přečtu povídku v pohybu. Show, dva, tři. Jak jsem se učil kouřit. A dva, tři, show, dva, tři. Ať si kdo chce, co chce, říká show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři. Přidej se dřevo. Show, dva, tři. A dva, tři. Dobře. Jak myslíš? Konečně nevadí. Přijďte za mnou do varieté. Tam tančím také a hambatý. Ať si kdo chce, co chce, říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem, již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se zručností majitelů opiových doupa. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, k prasknutí napěchovaný nedopálky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelní. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil, pro případ ztroskotání. Ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno a astmatický učitel Rejhon kontroloval, převlečen za instalatéra, chlapecké záchodky i během výuky, Janebův zlozvyk byl učiteli i ředitelem tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotin zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho jej hodnější profesoři posílali co chvíli z oběžníky a vzkazy, dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí uzdu své vášni. Tradovalo se dokonce, že jednou dobromyslný češtinář Smolík, starý skaut, nervózní z toho, že ten den ještě nevykonal dobrý skutek, vyslal Janebu při odpoledním vyučování hlídkovat k blízké trafice. Nekupuje-li někdo z žáků školy tabákové výrobky. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úkoly, nosili svačinu a ti šťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás měl Janeba naučit kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Pilný, Závoz, Vajs, Děravý, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání, zapálil si již v poledne doma ve spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsadrum. My ostatní jsme již před třetí netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval. Takže náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve 3 dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil, vzkaže jsou pro nás začátečníky moc silné. Co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Čmolík, který donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu podal své 2 lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi. To už nám Janeba zapaloval další cigarety. Nikdo nemluvil, neboť kouření nám nepůsobilo ten požitek, o kterém jsme snili. Zatímco Janeba si labužnicky pochutnával na Chesterfieldkách, nám bylo hůř a hůř. Bezvěrec Děravý, který měl normálně pro Boha jen slova pohrdání, se začal nečekaně polohlase modlit. Úplně omámený Čmolík pak jen tiše plakal a scháněl se po papíru, chtěje psát závěť. Za hodinu už bylo úplně jedno, kdo v poledne jedl a kdo se postil. A domů nás za tmy rozvážel Janeba na 2 kolách. A tak se toho dne naučil kouřit pouze Závoz. Jemuž pozůstalý na pohřbu nabídli cigaretu, aby utišil žal. A pitomec Pazderka, jehož otec si ve spíži při rumu uvědomil, že ve 2 se to lépe táhne.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

0: krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.
1: Za hodinu bude půlnoc.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
3: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

se, tak povídám i Noelu, tak kde se, no, když se žvrovým kabátě byl fléšák, ježišmarja.

0: noc s hvězdou.
1: Teď jsem měl tělocvik v 6C. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, tvůj čeština. Prosím.
2: Děkuju, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
1: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
2: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
1: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
2: Tak, že bych zkusila dát diktát.
1: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
2: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
3: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
2: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
3: Kalhous.
2: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
3: No ale mě by to zajímalo.
2: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
3: A co tam šel dělat?
2: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
3: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
2: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
1: Počkejte, to řekl syn?
2: Ne, to říkám já.
1: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahradou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky, jděte třeba do P. Jděte do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
2: Tak P. Pilný syn to. Pílil na lesní pych.
1: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
2: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
1: Třeba.
2: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
1: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu? Jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
2: Pilný syn pílil na lesní pych.
1: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají. Ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. a hlaně by ježeli. Kdyby měl pušku, nabil by ji, nabil by ji, já nevím, jak se to s tím dělá, no nabil by ji a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdalo, že víla volá synu, synu, i pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
2: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
1: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
2: Ano, všimla.
1: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo.
2: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o Císařské louce.
1: Ano, Císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštíte.

0: noc s hvězdou.
1: Bylo to jaksi z jara, kdy starý trháč začali krepírovat. Vzdychali, fučali jak opálka ježků a dlábili břuch. Obracali se na pelechu, kňučali, jak kdyby ležali na strnisku a bolestno stonali. Že prej mají veliké pchaní v křížoch a hučání ve střevoch. A navíc měli ještě trápení ze starů, lebo jim nadávala a dělala štandrle od rána do večera. Když v nich každou chvílku zahučalo, jak v kozi pravili.
2: Počúvaj, Janeško, tak sa nezdá, že sa nebúří uhlísti, či co? Uvažně nečeho, lebo zahynu. Snáď je to poslední moja hodinka.
1: Anéška očporhelta na půl huby ocekla.
3: Nába, tak náčeňo buhadrů po ušách. Enom palunduješ po putikách, furt jak desi čerbere a všilsku jíňáš. Kdyby zlapěl doma, tož ta nebude nic pchat.
2: Anéško, prosím tě, to se na mě už nehněvaj. A uvařně trochu čaju a daj tam krapku slivovice.
1: Tetka zlostno zavrčali.
3: No, to víš, celá na boga na křivo. Já to by se ti tak lúbilo. Jenomže ty bys chtěl hned slivovice a do ní krapku čaju. No pravda, máš ho vidět. Co jsi nadrobil, to si aj zjes. Když jsem ti uvařila země žluči, to ti potvrňák nešlo. Ty bys tak slopál jenom kořalu. Ani hrdem dostaneš. Já tě naučím.
1: A strýc lamentovali dál.
2: No ale, Anéško, tož měj se mnou uznání. Teď mám to bojení čím dál větší. Snáď by bylo dobře, abys mě zavolala doktora.
1: Trháčka, jak když jich pichne, poskočili a pravili.
3: Co? Doktora? Na co si hloupý? Myslíš, že ty peníze kradu, alebo co? Ani mě nenapadne. Když máš umřít, to umřeš aj bez doktora. A daj mě pokoj. A furt nekňuč. Však kdyby v hospodě zahráli, tož bys vyletěl z pelecha jak netopír.
1: Trháč žalostno zastonali.
2: Boženku, to mám trápení. Co to pán Bujenom na mě poslal? Zlou nemoc a ještě horší ženu. Když ji nežere koza, tož hnedka letí pro pastýře a mě chce nechat zdechnout jenom tak bez pomoci. Bože, bože, bože.
1: Tetka ocekli.
3: Nevolaj pámička, pohane. Celou dobu neznáš, až ti okřejou hnidi, to zase o něm nebudeš nic vědět. A to tkaj prý tu hostinu. Ta tě nejlepší vykulíruje.
1: No a strýcovi nic inšího nezbývalo, než pít a trpět jak Job. Až jedného dňa došla spása. Došúrali sa kořenářka Peleštěna, známý doktor, na návštěvu a hnedka ji spustili.
4: Nále, Juro, ty špatně vypadáš, si jak paučina. Enom do truhly ťa položit a oči zatlačit. Nevím, nevím, lesti sa z toho vylížeš. Přes uši ti vidět jak přes firánky a suchý si, že by sa už mohl vyspadaj ve flétně. No, co sa dá dělat? Jednou na svět, po druhej z něho. Roky jsou tu, jednou to být musí. Však nastýpaný chlap, nevím, lesti sa z toho vylížeš. Přes uši ti vidět jak přes firánky a suchý si, že by sa už mohl vyspadaj ve flétně. No, co sa dá dělat? Jednou na svět, po druhej z něho. Roky jsou tu, jednou to být musí. Však nastýpaný chlap je jenom na zlobení.

0: Hrom pelištěnu spálil na oškvarek za to vinšování dobrého zdraví. Trháčka jenom pokyvovali hlavu a strýc čekali, kdy ty dvě čarodenice nad něma rožnou hromičku. Když se pelištěna dověděla, že strýc pijou země žluč, pravili.
1: Počúvaj, děvčico, uvaž mu kůzelnou medicínu. Recepti hnedka i prozradím. Počkaj, až bude měsíček v úplňku a běž o půlnoci na Kerchov uškubnout pcháčí. A včilkaj si napiš, co všecko sa do toho musí dát. Ve svěcenej vodě z Antonínka uvaž kůsek mydla, zmíšaj s kozíma bobkama a jeleníma chupama, do toho přidaj mariánkových plev, kůšček puškvorca a pápěří z pumpeléřky. Pcháčí zamotaj do košky z králíka a daj Jurovi pod hlavu. Za 3 dny bude jak fík.
0: Pelištěna popřáli dobrej pohody, do noše strčili špek s vajcama za recept a s Pánem Bohem odešli. A tož tak se aj stalo. Trháčka podle rady starý pelištěný lék uvařili. Strýc zjedli ale 3 užičky toho lektvaru a po velikém hučání ve střevoch na nich došel strašný řídký případ s hustým běháním. Ten den přeběhli dvůr najméně 20krát a poslední kola jich tetka už museli podpírat, lebo se na nohách nemohli udržat. Večer měli břuch zvěsený jak zmoklý šorec, protože z nich vyšlo, co jak živ nezjedli. Zelený byli jak špenát, oči kalné a spodní písk sa jim drkotál jak drozdový ocas. Byli tak zničený, že by za ně hadraž nedal ani puklý hrnec. Když už byli lehučky jak andělíček a trochu sa znotýrovali, vypošťali si najprv Anéšku, kerej vypucovali žaludek lepší než jim medecí na starej pléštěny.
2: Zbaví se z nich chtěla a otráví dňa jak potkána, nehaň bo jedna. A to si moja žena, co? Hej, však jste se stejně s tou potvorou čarodenickou na mě domluvili. Zadarmo ten špek s vajcama do hrtáňa nedostala, rapucha škaredá.
0: Tetka bečali a lomili rukama nad hlavu s bědováním, čeho sa to jenom za opatrování na mužovi dočkali, kterému přece před Pánem Bohem slúbili věrnost a lásku až do hrobu tmavého. Ale trháč, když už byli tak rozfrčaný, vyjeli z chalupy, hýbaj za pelištěnu a pověděli jim to tak, že by od nich pes kůrku nevzal. Ještě přes dědinu vyřváňali o čarodenicách a prohlásili, že dokáď z té mrchy nebude mět Lucifer míšek na tabák, tož dotáď nebude v dědině pokoj a že půjdou žalovat. Aby to bylo veselější, to žalovali aj tetka pelištěna. U soudu bylo opravdu veselo, lebo tetka sa hájili, že o nějakém jezení té masti nebylo řeči, že prej sa s tým měl jenom mazat. Tož co strýcu, ptali sa pán soudci, chcete sa smířit? Podívejte se, byla to těžká operace a pomohla. A to je to hlavní. Strýca chvílku krútili, ale když viděli, že to jináč nepůjde, to škývli. A vy, tetičko, si po druhej vaše babské léky nechte. Mohlo by se vám jednou stát, že byste z toho tak lehko nevyšli, dodali pán soudci. Strýc odcházají a nažlutlý flek na Třaslavicách dává vědět, že jich ta medicína protáhla dobře.

Rusku a hromy. Nevysekají to šťastně, tak všetci mají strach a všecko skřipe jak ve starých hodinách. Nikdo z nich neví, jak dopadne bůřka, či nebude mrtvý, jak ráno vstane zlužka. A v televizi, aby to čert spral, mají rozhleděný fajný seriál. Kukačka už ani neotvírá zobak, medvěd je malatný, slabý jak chrobak. Starý vlk schovává mezi nohy chvost, ten, co měl v Galatách vždycky mít starost. Panikař zajíc prodal košku a utek z lesa ven přes Jugošku. A kdyby v tým lese ještě lidé by

žádné prostoje a hrať se musí aj na levné nástroje. Častokrát se nám to rozlaďovalo, museli jsme robit, aby se nic nepoznalo. Buď muziku zabalit,

0: Noc plná hvězd.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No. A co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že
1: ano,
2: jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
3: Já jsem nějaký pištora, soudru
1: ředitel? Tak já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruh Pištora, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
3: Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštním poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudruh ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte.
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
1: A nejsem náměstek.
3: Ale mohu, vy byste mohli.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
3: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, ano. No.
1: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, ale než jsem kraulem vyplaval se šlajzny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já vám to všecko, vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: No, včera byla teplá voda přijela.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiňte. Abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
1: co? Soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedl? Ale no jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. Na místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen z cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
3: Později, ano, později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrat, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu? Docente?
1: Vůbec ne. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
3: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
3: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
3: Jednu napak, potom, že? No,
1: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm-hmm. Zajímavá, interesantní práce.
3: Kolik?
1: No tak, 2,5.
3: No.
1: 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
3: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, abyste to porozuměl.
3: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
3: To je běžné.
1: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
3: Podívejte, jak žasno.
1: No.
3: Kde na to berou čas?
1: No. No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
3: No v podstatě, sami lapáli, jo.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
3: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
3: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
3: Co? Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
3: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
3: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc.
3: Mm-hmm.
1: Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
3: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
3: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
3: Beru!

0: Noc s hvězdou.
1: Činnost moderního diplomata. Leckdys, hlavně však poslední dobou, se o tom mluvilo, že diplomati nemají rozum. Toto tvrzení však může vyvrátit opravdově klasická činnost diplomata hraběte Rudolfa z Kamelů. Ten měl rozum. Ten měl mnoho rozumu, jak uslyšíte. Hrabě Rudolf z Kamelů pocházel ze staré šlechtické rodiny, která lidstvu darovala nejslavnějšího idiota světa, pana Jana z Kamelů, skutečně světového muže, který vydal spis, že se země netočí. Zemřel později jako velvyslanec na ruském dvoře a byl současnými historiky nazván nejbolším idiotom všeho míra, což česky zní největší idiot ve vesmíru. Pan Jan z Kamelů měl syna Karla, který trpěl fixní ideou, že se stane dvorní dámou. Léčili ho studenými sprchami na hlavu, až se podařilo mu to vymluvit. Zanechal po sobě syna Josefa Antonína, který v útlém věku spadl se schodiště v zámku na hlavu a promačkl si lebku, z čehož se vyvinula u něho takzvaná traumatická neuróza. Nedotáhl to dál než na generála a jeho synem jest právě zmíněný Rudolf. Když se Rudolf narodil, sešla se rodina rada, která usnesla, že Rudolf se bude muset věnovat i diplomatické dráze, aby obnovil starý slavný význam hraběcího rodu z Kamelů v říši. Malý Rudolf na to neřekl ani slova, jen bylo ho nutno převinouti. To byl jeho první soukromý diplomatický čin. Později se ukázalo, že to bude dlouho trvat, než se naučí mluvit, až do 8 let. Všechno jmenoval slovem táta, jen vestě, kávě a polivce říkal mama. V 10 letech bylo však znát už znamenitý převrat. Pomalu, ale jistě rozeznával předměty a díky jeho 6 učitelům v 15 letech dovedl bez cizí pomoci se podepsat a své jméno po sobě přečíst. Přibrali mu tedy ještě 3 učitele, kteří si dali opravdovou práci, aby ho připravili pro život. V 18 letech tento ušlechtilý muž uměl už bez chyby odříkat, že jest 5 dílů světa, málo kdy při vyjmenování jich vynechal 1 nebo 2. Bylo vidět, že jeho inteligence značně zrůstá a učitelé uznali, že potřebí mali se z něho stát řádný diplomat, aby věděl, že na světě jsou také nějaké státy. Díky své chápavosti a neukrotitelné touze po vzdělání v 25 letech, tedy během ani necelých 7 let, znal všechny státy v Evropě podle jména a v 30 letech byl už ve službách vládních, když se naučil hrát makao a bakarat, k němuž jevil vrozený talent. Byl přidán do ministerstva zahraničních záležitostí, kam se vždy přijížděl vyspat po probdělých nocích. Jednoho dne poklepal mu ministr zahraničních záležitostí na rameno a sdělil mu, že jest vyslán s tajným posláním do hlavního sídelního města vedlejší sousední říše. Toto tajné poslání byl arch s různými klikyháky a jednalo se v tomto šifrovaném poslání o návrhu nějaké smlouvy obou států proti třetímu, který poslední dobou nápadně se zadlužil kvůli většímu počtu kanónů. Hrabě Rudolf z Kamelů vzal tašku s diplomatickou důležitou státní listinou a neprodleně odcestoval do sousedního státu. Když z nádraží v cizím sídelním městě odjížděl do hotelu, spozoroval, že mu něco chybí. Nechal totiž tašku ve vagonu. Živou mocí nemohl si však vzpomenout, co ztratil, co mu vlastně schází. A když byl v hotelu, nedovedl se naprosto upamatovat, proč je tady a co má v tom cizím městě dělat. Ani majitel hotelu, kterého si dal zavolat k telefonu, nemohl na jeho otázku podat bližší vysvětlení. Odešel tedy do města a napadlo mu, že když už je tady, že by si mohl taky zakouřit. Vkročil tedy do nejbližšího krámu a žádal o krabici jemných cigaret. Odpusťte, řekl lidi majitel obchodu, naše firma je železářská, žádná tabáční trafika, prodáváme všechny možné šrouby, hřebíky, matice, samovary, z nichž můžeme vám nejlépe odporučit kreos na petrolej. To je drsá urážka, zvolal hrabě Rudolf z Kamelu. Vy odpíráte prodat cigarety mně, zástupci cizí vlády? Patent kreos na petrolej, koktal poděšený obchodník. Opravdu, milý pane, tady je železářský závod. Z toho bude válka, křičel hrabě Rudolf. Naše vláda si nesmí nechat dát líbit takové počínání. My vás rozprašíme do všech koutů světa. To se, pane, naplatíte miliard válečné náhrady. Rozuřeně vyšel z obchodu a nočním vlakem vrátil se do vlasti a dal v noci vyburcovat ministra zahraničních záležitostí. Pan ministr byl velice rozespalý a když mu vyložil hrabě Rudolf z Kamelu, že mu odepřeli v cizím státě prodat cigarety, zívala a řekl, milí hrabě, pošlete jim ostrou notu a teď dobrou noc. Hrabě Rudolf po celou noci opakoval, poslat ostrou notu, hrome. Hrome, co to má být? Ráno vyjel do města a tak přemýšlí, co za notu uvidí nápis na jednom krámě Notenhandlung. Neprodleně slezl z automobilu a vpadl do obchodu. Chci nějakou ostrou notu, křičel na prodavačku. Něco hodně ostrého, sakrbli. Tak dáme rákočího pochod, pravila prodavačka. Hodil peníze na stůl, vzal noty a odjel domů, kde je vlastnoručně zabalil a napsal na ně adresu na cizí vládu. Skřípa je zuby, odnesl pak sám noty s rákočího pochodem na poštu. To byl také nejvelkolepější jeho diplomatický čin.

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců tím kovem značená. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon. Výhybky duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní. Gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon. Výhybky duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had.

0: kam vracím se tak rád. Kolejný stón, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný stón, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný stón.
1: Noc plná hvězd. V poměru mezi mužem a ženou je celá řada potíží. Celá řada. Ale jedna z největších, řekl bych já, vězí v mechanickém a logickém odhadování, které koná muž stran ženy. Mechanicky nebo logicky se dá odhadnout mnohé, například směr nakopnutého míče nebo počet dešťových srážek v druhém čtvrtletí příštího roku, náladu leoparda v příští minutě anebo celou dráhu meteoru, který se teprve teď dává do pohybu. Ale nic. Nic z myšlenek a skutků ženy. Nic. Myšlenky a skutky ženy jsou chvíli nakopnutým míčem, ale chvíli zas nohou, která ten míč nakopává. Chvíli meteorem, který má ovšem vrtochy leoparda, a chvíli leopardem, jehož vrtochy jsou závislé na počtu dešťových srážek v druhém čtvrtletí příštího roku. Příklad. Jednoho dne jsem se vracel domů. Totiž jednoho dne. Jedné noci. No tak noci, no vracel jsem se z povolání, které už takové je. Bylo to asi 2 měsíce po svatbě. Já se vracel domů se všemi pocity člověka, který se vrací k ženě útlých zápěstí a drobné postavy, k ženě, která už 2. měsíc je jeho ženou. A 4. Ano, a 4. měsíc matkou jeho budoucího syna. S těmito pocity jsem prošel domem, vystoupil po schodech, prošel před síní a vstoupil do svého pokoje. Tyto úkony já děláme mechanicky, automaticky. Kdybychom i těmto prostým každodenním úkonům měli věnovat nějaké myšlenkové úsilí, nikdy bychom psychicky nedozráli a pomátli bychom se už před maturitou. Ve chvíli, kdy jsem tedy takto automaticky, mechanicky vstoupil do svého pokoje, jsem náhle vstoupil jinam. Naprosto jinam. Pocítil jsem to velmi zřetelně. Bacil jsem se totiž do hlavy. Rána to byla tak prudká, tak nečekaná, že jsem se zprvu domníval, že jsem byl bacen do hlavy. Ale v zápětí jsem pochopil, že úder byl způsoben mým pohybem, nikoli pohybem předmětu. Byla to skříň. Skříň natočená čelem k rohu pokoje a rohem k čelu vstupujícího. Skříň, která ještě odpoledne stala jinde. Tam, kde stála teď, nebylo odpoledne nic. Můj gauč stál na jejím bývalém místě a prázdné místo, které teď zabírala ona, bylo na místě mého psacího stolu, který byl přesunut na bývalé místo mého gauče. A v sousedním pokoji, který zůstal beze změny, spala moje žena. Šťastná pomyšlením, že nově a lépe vyřešila můj pokoj. Vzbudil jsem jí. Vzbudil jsem jí s dotazem, kde pak máme odstan hlinitý. Od té doby se to stalo častěji, tedy vyvaroval jsem se dalších úderů zvýšenou pozorností, ale i ve dne se 2x, 3x rozhlédnu, abych pochopil konstelaci. A ta se mění dosud. A jsou to vždycky chvíle, kdy nejsem doma, kdy mou ženu popadne něco jako veliký běs proměny,

0: a ona sama, což si nedovedu představit, sama přesune všechen nábytek. Nikdy bych se o něco takového nepokusil, nikdy. Taky k tomu nejsem nikdy používán. Mně jsou svěřovány spíš úkoly duševního rázu, jako je vyplňování dotazníků, nákup uměleckých knih a alkoholických lahví. Jednou, ano, jednou se pokusila moje žena použít mě k takovému úkonu nižšího řádu. Měl jsem zvednout nohu od klavíru, pod kterou měl být zasunut kraj koberce. To se mi zdálo neřešitelné. To bylo neřešitelné. Buď jsem stál zvedaj ten klavír na tom koberci a bránil mu vahou vlastní a vahou klavíru v tom pohybu, nebo jsem stál mimo tento koberec, ovšem pak jsem se nutně dostával do předklonu, ve kterém už nezbývalo sil k žádoucímu pozvednutí nástroje. Byla tu ještě třetí možnost. Vlézt pod klavír a ten zvedat na zádech. Ale to se mi zdálo ponižující a nebezpečné. Co kdyby klavíru ujeli nohy? Než jsem stačil domyslet rozsah této eventuality, zvedla moje žena sama obouruč klavír a jakýmsi poskokem obou nož, taneční prvek jejího rodného Valašska, zasunula pod něj koberec. Rád vidím tyto chvíle, kdy člověk vítězí nad hmotou. Rád se dívám, když člověk se jeví pánem slepých přírodních sil. Rád přihlížím. Rád. Já sám jsem to zažil jenom jednou. Ano, jen jednou, když se mi po nepředstavitelné námaze a na pokraji sil podařilo levou rukou ostříhat nehty na své pravé ruce.
1: Milosti, kdo slouží, má častou bolest.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní kamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Tak a teď přichází čas na povídku. My bychom měli snad povědět, jak vznikla. My chodíme občas s Jirkou do biografu.
2: Jsou krásný zážitky.
1: No, když najdeme lístek, tak jdeme a...
2: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnohé, že bychom chodili v Halabala. My máme dramaturgický
1: svůj klub
2: plán.
1: Náročného diváka.
2: No, to...
1: Jsme tam dva. A pořád přibíráme
2: členy. A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
1: A mě skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý Don. A vy jste viděli také, při díly toho byli.
2: My jsme viděli všechny, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
1: tvrdě.
2: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. Takže, ale to nemůžete, to, opravdu to nejde, to už je to natočený jednou a...
1: Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě. Oddělené,
2: dobře, ale já jak jsem objeli na plátně, tak to je potom z toho fraška, že? To nejde.
1: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli jsme se aspoň povíce vypořádat se jedním z nich.
2: A podařilo se nám to s Igorem Astapovem povíce, jak jsme přechovávali bělogvardějce.
1: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější, tak si kup švihadlo, ty kašpary. Pronesl zvolna bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluví se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekává je bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, pre vás chadítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Urale. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo stí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti utrejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátník, jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jim vezme? Vytával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala mamka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hadek. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěru. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlách. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho považujeme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na půlně otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázní v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapo vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta ruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.

večera sezbíral jsem v sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátkem dveří na nás hleděli. Majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Opřel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, do daleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů,

0: Noc plná hvězd.
1: Je tomu 5 let, co se kamarád Orion Marschner vydal vzhůru po Otavě za zlatem. Běžel dobrým vlčím klusem 10 mil vzhůru proti proudu, maje lano otočeno kolem těla a jeho věrná kánoe Ramona ho následovala jako psík. Štěstí mu přálo. Vracel se po týdnu, předháně prout ranami svého pádla a objemný váček byl pln zlatých zrnek. Hladce projel peřemi Vltava Rýveru a ďáblova propust se mu šklebila vstříc. Kamarád Orion se nelekl žádné propusti. Spoléhal na svoji Ramonu a spěchal nedočkavě, neboť zlato pálilo v záňadří. A tak našla Ramona smrt ve vlnách a váček se zlatem byl pohřben na dně. 24 hodin seděl potom kamarád Orion na břehu u ďáblovy propusti, chvíle mi klel, chvíle mi plakal pro Ramonu a prales mu oplácel nadávky. Byl zmořen hladem a lítostí. A tu najednou spatří, jak se blíží na své lodici kofila Jim, zvaný Postrach Povltavý, který kradl kamarádům čokoládu z chat a byl vždy dosti rychlý, aby zmizel z dostřelu nejlepším hochům z osady. Hej, kamaráde! Volal na Oriona. Dá se proplout touhle šlajslou? Dá, odpověděl Orion. Já jsem tudy také proplul. Jim se ušklíbl a hnal lodici do propusti. Za chvíli se mohl Orion poprvé za 24 hodin srdečně zasmát, když se kofila Jim vynořil z vln a řasy a větvičky mu visely z fousů. Kojose, řval vztekle. Kojose, lhal si. Nelhal, volal Orion. Proplul jsem, ale také jsem zvrhl. Kofila Jim se potopil na dno a sebrav největší kus, který našel, vynořil se opět a hodil jim na Oriona. Orion zachytil tu věc a vykřikl radostí. Zlato! Mé zlato! A tiskl váček k prsům, rozběhl se k Praze. Kofila Jim klel, až voda bublala, ale nakonec vydá, že se nedá nic dělat, vylezl na břeh, tichý a se srdcem zlomeným. A od té doby sedává za ponurých nocí nad ďáblovou propustí, jako sedávala Viktorka nad splavem v Babičině údolí. A jeho truchlivá píseň lká a žaluje hvězdám jeho bolest.

vyprávění pohnulo hluboce všemi a stačilo k tomu, aby se Matlafousek znovu připlížil a ukradl další uzenku. Neboť hlad počal doléhati silněji na jeho a Budulínkovi útroby. Trampové se chtěli nyní znovu dát do hodování a Forbes sáhl rukou po pletenci, který ležel opodál. Spravedlivé nebe! Vykřikl hlasem, jenž pronikal do morku. Všichni k němu zděšeně pohlédli. Čtyři! Řekli téměř současně. Duch lodi! Vyrážel ulekaně Forbes. Žádá si dalších obětí. Metejme los, navrhl Bivoy odhodlaně. Všichni souhlasili. Šerif sevřel v pěsti pět sirek nestejné délky. Každý vytáhl jednu. Nejkratší zbyla samotnému Aspirinovi. Jeho tvář byla jako ze žuly. Ani brvou nedal znát své pohnutí. Odhodil širák a přeskočil pažení lodi. Zbohem, šerife! Volali za ním. Zbohem, chlapci! Nezapomeňte, že Jack Aspirin vás miloval! Zbylí Trampové se opět ponořili v mlčení. Jediný Jerry Ping Pong sledoval z předprsně lodi plovoucího šerifa, pronikaje orlým zrakem temnotu, až mu hlava Jackova zmizela na dobro ve tmě. Vydrží-li takto plovat 3 míle k severu, může dosáhnout břehu, pravil k ostatním. Nemyslím, že by pak byl na tom lépe, vrtěl hlavou Čiklec. Severní břeh se hemží podezřelými lidmi a velikými dravci. Sám jsem tam kdysi skolil ze 3 kroků 60-liberního buldoka. V tom směru se o Jacka nebojím, odporoval Forbes. Není muže v celém Povltavě, jenž by dovedl rychleji užívat své pistole než on. Vzpomeňte si, kamarádi, jak se vypořádal s Rádionem Masperesamem, před jehož bambitkou nebyl nikdo ani na 1000 jardů dosti bezpečen. O tom nic nevím, mísel se Bivoy živě do řeči. Víš přece, že jsem teprve letos za jarních dešťů opustil svůj starý srub v polapských prériích, abych se přidružil k vám. Povím ti tedy tu historii, řekl Forbes, ačkoliv není ranča po celém toku Vltavy, kde by ji neznali z paměti malí chlapci farmářovi z dědova vyprávění.

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

mňam. A tam za tím mořem bývá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam za tím mořem bývá. Joj, joj!

A tam za tím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš,

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy, ano, vstupuji. Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy, ano, vstupujete do

0: a než se snoubenci vyjádří, prosím další pár.
1: Noc s hvězdou.
2: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
3: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
2: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
4: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
2: Ano.
4: Ale...
2: Ale teď už k věci, ano? Váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek.
4: Ano.
2: Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je poroce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: Výborně, gratuluju soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedím, jak než můj rozuch a malý mokyš mama je, sama je, a je. To je životě.
0: Prosím.
1: No, děkuji. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem.
0: Ano, to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. A teď tu tedy máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně,
3: ano, správně.
0: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili
3: penzum je splněno.
0: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudruhu Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka.
3: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: penzum. Tak tedy penzum je splněno, ano?
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruhu Šakale, soudruhu Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček. Ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jim soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady Vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z Odolené vody vám nakreslili vodníka a předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou desítku pokládal za postřih proti muškám a naopak postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřih tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ovšem dneska jistě, poněvadž to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné 10. kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofolaře. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
5: Ano.
0: Sklenička číslo

0: Poprosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T37.
0: Ano, výborně.